Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Hit Radio North Music.
0: Zlepši si náladu.
3: Tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Já z tebe snad vykvetu.
7: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
8: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
9: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
11: Hit Radio, Hit Radio,

0: ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
1: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Veřejnoprávní média varují před propouštěním kvůli změně financování. Česká televize a Český rozhlas upozorňují, že plánované financování ze státního rozpočtu by mohlo vést k výrazné proměně personálu. Podle prvních odhadů by obě instituce mohlo opustit 450 až 700 zaměstnanců. Vedení médií varují, že změna by měla dopad na jejich fungování i rozsah poskytovaných služeb. Spojeným státům dochází ropám, americké strategické rezervy klesly na nejnižší úroveň za více než 40 let. Snížily se na 340 milionů barelů, což je nejméně od roku 1983. Pokles souvisí s rozsáhlým uvolňováním ropy na trh, které má zmírnit dopady výpadků, dodávek a vysokých cen energií. Situace podle zahraničních médií ukazuje na pokračující napětí na globálním ropném trhu. Český hokej bude mít za mořem další významnou stopu. Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové sezony asistentem trenéra v týmu St. Louis Blues. Dvojnásobný mistr světa, který v uplynulých třech sezónách pracoval jako asistent kouče v nižších amerických soutěžích, podepsal víceletou smlouvu. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Ústecký kraj podruhé rozjel dotační program, díky kterému mohou menší obce v regionu získat příspěvek na provozování pošty Partner. Dotace od kraje je až 100 000 korun. Celkově je v programu připraveno necelých 7 milionů. Přijímat žádosti bude krajský úřad do 30. června. Pošta Partner nahrazuje Českou poštu, ta dodá na přepážku, která může být třeba v obchodě nebo na radnici, nábytek i zařízení. Otevřeno musí mít přepážka každý pracovní den. Na severu Čech bude dnes polojasno, postupně se začne zatahovat, odpoledne může i zapršet a teploty do 24 stupňů.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my si vám přejeme krásné ránko, úterý 16. června, 6 hodin 2 minuty. Ahoj Jasmin, ahoj Dave.
2: Ahoj Michale.
1: Ahoj. Písničky připravený, všechno máme, tak jdeme na to hnedka z kraje. Lady Gaga, Abracadabra, hezké ránko.
0: Hit

0: Na Hit Rádiu kouzlela Lady Gaga Abrakadabra v 6 hodin 6 minut a musím říct, že teda to počasí poslední doby docela dost kouzlí. Přijde mi, jak kdyby byl apríl, jak kdyby to bylo na houpačce.
1: Je to no. Takový nahoru dolů, to ne, že ne?
0: Nahonu.
1: Nahonu,
0: je to nahonu, doslova, absolutně. Ono, pokud se nepletu, tak dneska má být snad nejchladnější ráno z celého týdne. Nám se člověče v noci sepnulo topení, jaká byla venku zima asi teda.
2: Až takhle.
0: Tak jsem musel otevřít okno, protože ono to bylo nějak jako naštelovaný, tak jako nahodně asi. No takhle, nečekal jsem, že v půlce června budeme ještě topit. Co vy topíte?
2: My netopíme, ale mám dobrou zprávu pro všechny, kteří se na léto těší. Už o víkendu by mělo být přes 30 stupňů. Takže o tom, jak jste mluvili nahoru dolů, tak tady to potvrzuju.
0: To budeme chladit. Co ty? A co u Jasmin?
1: No netopíme, podle mě už jako nikdo netopí, ne? Nebo jestli se pletu, tak klidně naši posluchači jako dejte vědět.
0: Podívej se takhle přes mikrofon.
1: No tak ano, jasná, tak ty jsi výjimečný jako případ tady.
0: Ten topí.
1: Pojďme dát minutu šampionů. Jak se jmenujete, odkud jste a jestli teda ještě topíte?
0: Počkej, fakt se budeme ptát, jestli lidi topí.
1: No tak jako ty jsi s tím přišel, vy.
0: No tak jo, tak co lidi, topíte? Ano nebo ne? Napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a jestli topíte na 777-937-777 SMS-kou nebo přes WhatsApp a zjistíme teda, jak to má celá Česká republika. Teď k vám letí další muzika. Tohle jsou 21 Pilots na Hit Radio 607. Hezké ráno.

0: Jo, 6 hodin, 11 minut, 21 Pilots na Hit Rádiu, přejeme krásné úterní ránko. Tak proběhla tady taková trošku, nechci říct hádka, ale debata ve studiu. Bavili jsme se o tom, jestli doma topíme nebo ne. David netopí, Jasmin netopí, nám se dneska v noci sepnulo topení, až jsem musel otevřít okno, protože se doma nedalo úplně dýchat. A ptali jsme se vás, jestli díky tomu, že dneska bylo teda poměrně chladná noc, jestli topíte anebo netopíte, tak už máme nějaký vzorek.
1: Ještě připomínám, že je 16. června a opravdu se tady bavíme o tom, že někdo topí. Tak
0: ano,
1: můžeme.
0: Vy, kdo jste přišli až teď, tak opravdu je to tak. Tak minuta šampionu startuje teď.
2: David Žacléř, ráno 7 stupňů, už netopí, prej jsou oni horalové otužilí.
0: Radek Plzeň netopí, ale soused, když bylo venku tak kolem 30, tak topil docela dost.
2: Pavel z Ostravy netopí prej ani v zimě.
0: Lucie Bruntál říkala si, že je nějaká chladnější a díky tomu se pořádně spalo, ale netopila.
2: Lenka Rýmařov netopí, ale když je jim ouha, tak zatopí venku v sudu a ohřívají se v teplý lázni, to je dobrý.
0: Romana Vysočná, mají rodinný dům, dřív topila od října do května, teď přitápí večer v krbu.
2: Romča Plzeň 8 stupňů, topí si, fuj, jen pod peřinou.
0: Jitka Trpísty, ahoj lidičky, topíme jak blázni pořád, těšíme se na tropy na víkend.
2: Květa Děčín, panelák netopí, jistí to teplé ponožky a deka na těle na gauči při televizi.
0: Martin, jsem z údolí Brtníci a dneska jsem škrabal sklo na autě, no tak myslím si, že Martin topí. Nicméně, kde si myslím, že topíte, tak je u vás v autě. Možná jste si teďka po ránu přetopili, jo?
2: To napsala zrovna teďka, koukám, Zdeňka z Říčan.
0: Aha. Tak Zdeňku z Říčan zdravíme, zdravíme vás na cesty. No a my se budeme taky topit všichni v hitech Ego Robert Burian, Žijeme len raz, 6 hodin 12 minut.

0: jojo, nix.
1: Snídaně šampionů. Snídaně šampionů s Michalem a Jasem.

0: 6 hodin 19 minut Hozier to Sweet. Takhle vám hraje úterní Hit Radio, krásné ránko. Takhle, pokud si myslíte, že levý pruh na dálnici patří manažerům v Bavorácích, tak dneska ne. Dopoledne armáda na D35 vyveze 50-tunový tanky Leopard, takže přednost bude mít ten, kdo má větší kanon.
1: No. Ano, dneska platí pravidlo větší bere teda.
0: No, já si říkám, že krásně vyřeší řidiče, který se jim budou lepit na zadek, jo? Stačí otočit hlavou dozadu a myslím si, že si to rozmyslíš, jo? A já si říkám, ale která dálnice je vlastně největší tankodrom u nás v republice, protože D35 to rozhodně nebude, jo? Já když se zamyslím, tak D1 vlastně taky už nevypadá úplně zle. My už jako nemáme ty dálnice úplně v hrozném stavu. A teďka se po té D35 budou prohánět 50-tunový tanky, jo? No tak vy, kdo je potkáte, víte, o co kráčí. Nicméně vzpomínáte rok 2016, jak to tenkrát dopadlo s pandurama? 10 let zpátky? Ta Fábie, nevíte? Jak se srazily ty Fábie s těma pandurama? No nicméně armáda vydala upozornění, jo, že prosí řidiče Fábií, aby v úterý na dálnici D35 nevyjížděli. Jo? Děkujeme za pochopení. Jak to vypadá na cestách aktuálně takhle po ránu? Řekneme, za chvíli bude doprava. No a samozřejmě přidáme za malou chvíli i další parádní muziku. Hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Slunce je na obloze nejdýl z celého roku. Léto začíná přesně teď. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
3: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
6: Kdo šetří, má za 3.
7: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
6: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
7: Zítra ušetříme.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
4: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
5: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
6: trenirkarna.cz.
7: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
6: trenirkarna.cz.
8: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Opatrně na Lounsku na výjezdu z Podbořan směrem na Stachov. Vyprošťuje se tam havarovaný kamion. Silnice je úplně neprůjezdná a jezdí se dočasně objížďkou.
9: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Nord Music.

0: Soubr 6 hodin 28 minut, takhle vám hraje úterní Hit Radio. Michal, Jasmin, David s vámi a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
0: Ani nová rekonstrukce nepomohla, zrcadlové jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu krátce po opravách zezelenalo kvůli přemnoženým řasám. Vodní plocha přitom nedávno prošla úpravami za miliony dolarů a její modře natřené dno vyvolalo mezi Američany bouřlivé reakce. Pro rybáře začíná jedna z nejoblíbenějších částí sezóny. Ode dneška je znovu povolen lov dravých ryb, jako jsou štiky, candáti, sumci nebo třeba okouni. Sezona potrvá až do konce roku. Rybáři by si ale měli předem ověřit pravidla konkrétního revíru. Eva Farná dnes v pražském Edenu zakončí sérii 3 vyprodaných koncertů, které se zapsaly do české hudební historie. Stala se totiž první českou zpěvačkou, která na slavistickém stadionu odehrála vlastní show na úrovni světových hvězd. Hudební kritici její vystoupení chválí jako velkolepou podívanou, která podle nich snese srovnání se zahraničními koncertními produkcemi.
2: Hezky, mě by zajímalo, kdo tam třeba jde dneska znovu na ten koncert.
3: Tak já se hlásím, Míšo.
2: Nekecej.
3: Ale já tam byla už v sobotu a teďka jdu teda na ten poslední termín a jak říkal David, velkolepá podívaná i podle kritiků a opravdu je, takže když jsem viděla, že zbývá ještě poslední nějaký lístky, tak jsem hnedka kupovala.
4: Jo, ale jít na to dvakrát.
3: Ne, fakt jako... je to skvělý.
2: A tak když si to vychutnat, tak možná pak příště bude Letná, že jo?
3: Cash by jo.
2: Možná pak někdy Wembley.
3: Cash by jo.
0: U nás velkolepý návrat do konce 90. Hedevej, Vodislav, Noc v Roxbury, zeptám se, viděli jste? Nebo jsem tady jenom já už teda takovej Brynosaurus?
4: Jediná retrofigurka seš ty.
0: Retrofigurka, dobře. Steve Butaby, Doug Butaby, jste bratři?
2: Ne.
0: Jo, jsme, tak to je pro vás pokročilejší.
3: Vy kdo mi
0: rozumíte, prosím vás, vy kdo posloucháte, jo? Hedevej, Vodislav, 6 hodin 30 minut, s vámi Jasmin, David a jedna retrofigurka, hezké ráno. Vodislav!

0: Tohle je pohodovka. JP Cooper, Astrid S. Na úterní ráno, Sing It With Me. 8 minut po půl sedmé, přejeme hezké ráno.
1: Představte si, že 7 dní běžíte 250 kilometrů. To je vyloženě nechutný, jo? To úplně cítím tu bolest, ty puchejře na nohou, jako odporná představa 250 kiláků. Nicméně, potom doběhnete do cíle a zjistíte, že větší hvězdou, než jste vy, který jste to zvládli a jste na sebe pyšný, je nějaký pes. To se stalo teďka v Číně během nějakého extrémního ultramaratonu, kdy někde po cestě se k ním přidal malej pejsek k těm běžcům, rozhodl se běžet s nima. Fakt zvládl celou cestu, celých 250 kiláků, vydržel to celou dobu. No a oni ho krmili po cestě, starali se o něj a tak. A nakonec, díky tomuhle tomu závodu, do kterého se přidal nečekaně, tak našel svůj domov, že předtím to byl zatoulaný nějaký pejsek a teďka našel páníčka novýho a stěhuje se do Skotska. Ale baví mě, že teda nikdo si nepamatuje, kdo ten závod vyhrál, ale všichni řeší psa.
0: To je vlastně hrozně hezký příběh, no. Tak si představ, že dřeš na ultramaraton a pak tě předběhne toulavej vořek, jo. Mě by zajímalo, co se mu honilo hlavou, když viděl tu bandu lidí, kteří běželi, že si řekl, že běží s nima, jo.
1: Byl zatulaný, mohl mít hlad, kdo ví.
0: Přesně, tak si říká, ale v cíli bude určitě nějaký žvanec, anebo jak jsou ty občerstvovací body, že jo, tak já si něco dám a pak si říká, už to doběhnu celý. Já teda si pořád představuju to utrpení, jo, že 7 dní běžíme 250 kilometrů, to bych nezvládl, to je neskutečný. Mě tato informace doslova vyrazila dech, promiňte, ale... Musím se Farna, Miraj, vzpomeneš si tuhle parádní věc, vám pošleme za malou chvíli a staví se i Kelly Clarkson Heartbeat Song. Hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích.

0: dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5 000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno bez snídaní šampionů na Hit Radio.
2: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
3: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si pozor v Litoměřicích. Omezení nově čeká v ulici Velká Krajská, mezi Krajskou a Mírovým náměstím. A opatrně taky v České Lípě, kde se pracuje v Litoměřické ulici.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Kelly Clarkson, takhle vám hraje úterní Hit Radio, posloucháte Snídaní šampionů. Dobré ráno. Vy, kdo žijete fotbalem, už se vám to blíží, čtvrteční zápas naší repre s jarem. S Jihoafrickou republikou bude to vlastně klíčový zápas na mistrovství světa a pozor, odpíská nám ho žena, rozhodčí Tori Pensová, nebo Tori Penso pro vás, kdo nemáte rádi přechylování cizích men.
1: Snad bude znát pravidla líp než tady Michal, který se mě před chvílí ptal, co se stane, když hráč dostane dvě žluté karty.
0: A kdyby se mě, Davide, poslouchal pár dní zpátky, tak jsem říkal, že fotbal jde úplně mimo mě. Já jsem rád, v kolika, že vím, v kolika lidech se to hraje.
2: To je taková manželská hádka tady. Ale takže zápas o všechno bude řídit teda žena, to je zajímavý.
0: No bude řídit žena. A ona je známá tím, to jsem si teda tady našel, Davide, jo, to jsem se připravil, že Tori Penso je známá tím, že dává karty bez mrknutí oka. Prostě se s tím nemaže. Prostě se s tím nemaže, jo. Takže si dovedu představit, jak to bude vypadat, jo. To bude taková ta klasika, jo. A paní rozhodčí, za co je ta žlutá karta? Jo, ty nevíš? Tak tady máš druhou a pal domů.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Teď můžeš mít Hit Rádio Nord Music i v kapse. Máme nový instagramový profil. Hit Rádio podtržítko Nord Music. Hit Rádio podtržítko Nord Music. Koukneš do zákulisí rádia, uvidíš nás při práci a potkáš nejlepší partu posluchačů. Skrz náš instagramový profil tě navíc dostaneme i na nejlepší akce a koncerty na severu Čech. Tak si nás najdi, dej follow a buď připravený na ty nejlepší soutěže. Hit Rádio podtrží Konor Music, protože nejlepší věci se nedějí jenom ve vysílání, ale taky na našem novém Instagramu. Hit Rádio podtrží Konor Music.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Jaké pan

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Částečné úvazky rostou, pracuje na něm už přes 500 000 lidí. V Česku dál přibývá lidí pracujících na částečný úvazek. Na konci minulého roku jich bylo už více než 514 tisíc. Podle Českého statistického úřadu jde o dlouhodobý trend růstu, který je nejvíce patrný u žen. Naopak muži na zkrácený úvazek pracují výrazně méně často. Švédsko zpřísňuje migrační pravidla. Tamní parlament přijal zákon, podle kterého mají zaměstnanci veřejného sektoru povinnost oznamovat policii osoby bez povolení k pobytu. Opatření je součástí zpřísňování migrační politiky země. Kritici varují, že norma může zvýšit strach mezi migranty a negativně ovlivnit jejich psychické i fyzické zdraví. Na Rychnovsku meteorologové potvrdili další letošní tornádo v Česku. Ve východních Čechách se objevilo v sobotu 13. června. Způsobit mělo podle hasičů drobné materiální škody. Šlo už o pátý potvrzený výskyt tornáda v Česku v letošní sezóně. Všechna dosavadní byla podle meteorologů slabá. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Pokud se letos chystáte na dovolenou letecky z pražského letiště, dejte si raději větší časovou rezervu. Policie varuje, že ŘSD spouští zásadní přestavbu křižovatky Aviatická a dochází k velkým kolonám a ke zdržení na cestě k letišti. Letiště Praha doporučuje cestujícím i ubytovacím kapacitám v regionu plánovat odjezdy s dostatečným předstihem a využívat alternativní způsoby dopravy. Kolony vznikají nárazově, ale s blížící se letní sezónou jich bude přibývat. Na Ústecku bude dnes polojasno, postupně se začne zatahovat, odpoledne i zaprší a teploty do 24 stupňů.
0: Jsme v éteru

0: dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Krásné ránko.
2: Hezký úterý vám všem. Snídaně
1: šampionů. Nesmíme zapomenout ani na Davida. I David, je to s námi, hezké ránko.
3: Dobré ráno, já jsem trošku naštvaný, že mám takový dobrý for a vy mě ho nechcete nechat říct. Ježiš,
2: tak ale
1: pojď. On si to normálně.
2: To je neskutečný, 20 minut tady bude brblat.
3: No, tak si představte tu situaci, utkání Česka s Jihoafrickou republikou, rozhodčí žena uděluje našemu hráči žlutou kartu a on za ní jde a říká, paní rozhodčí, za co? A ona říká, já o tom nechci mluvit.
1: S tím ona tady otravuje 20 minut. Tak Davide, jsi spokojený.
3: Díky.
2: Výborný.
1: Počkej.
2: Děkujeme.
1: Pojďme na muziku, Jere Halivel, 7 hodin, 2 minuty, hezké ráno. Hit Radio Nord Music.

0: Tohle je Hit Radio, 6 minut po 7, krásné ránko, Michal, jsme na David, to jsme my tři.
1: Jste někdo single, kdo nás posloucháte? Pokud jo, tak si možná v pátek večer ani nesednete v restauraci, a ne proto, že byste neměli s kým, ale několik vyhlášených podniků v Evropě a taky v Praze teďka si řeklo, že v pátek a v sobotu večer stůl pro jednoho prostě rezervovat nebudou, že se jim to ekonomicky nevyplatí a radši tam posadějí dvojici. Jo, takže pokud jste si chtěli dát nějaký dobrý jídlo v pátek v restauraci nebo v sobotu, tak přemluvte třeba kamaráda, nebo já nevím, já jako chápu, že chtějí restaurace vydělat, ale vždyť tohle, to mi přijde takový jako zvláštní trestat někoho za to, že jsi single.
0: Jako přijde mi to jako nelichotivá zpráva pro nás, kdo chodíme do různých podniků sami a ani nemusíme být single teda, jo. Já nevím, kino, koncert, restaurace, nemám problém s tím tam zajít sám, ale když o tom přemýšlím, je asi jako blbý jít sám na romantickou večeři při svíčkách, jo. To by vypadalo možná tak trochu zvláštně. Ale takže oni zakazují chodit jednomu člověku vlastně, aby se zarezervoval stůl, chápu to správně.
1: Ano.
0: No tak vlastně by třeba mohlo vzniknout klub osamocených. Jo, že vlastně tady ty lidi by se před tou restaurací potkali a řekli by si, ty tady jsi taky sám, taky jsem, tak si sedneme ke stolu a nebudeme se spolu bavit.
1: Ale tak bylo by to takový jako socializování se, kdyby to fungovalo a něco takového opravdu vzniklo, tak máš nový kamarády.
0: Bylo by to velký socializování, kdyby se spolu ty lidi nebavili, opravdu teda. No tak nás napadlo, vy kdo nás hledíte, kam radši chodíte sami, je nějaký takový místo, protože věřím, že spousta z vás, kdo posloucháte, třeba jdete rádi sami do kina.
1: Já to nemám tak, že radši někam chodím sama, ale že chodím sama klidně do toho kina, klidně do té restaurace, v podstatě jako kamkoliv, ale spousta mých kamarádek to naopak neumí. A já bych to možná taky neuměla, kdybych v minulosti neměla bývalýho, co se mnou netrávil moc času. Já se musela naučit být sama.
0: Mě to naučil.
1: Takže možná to by bylo spíš moje...
0: Ulice, takzvaně.
1: Moje otázka, jako jestli to vlastně jako zvládnete spíš chodit na ty místa sami.
0: Mm-hmm. Tak nám dejte vědět, vy, kdo jste solo kapr, kdo chodíte třeba na...
1: Solo kapr?
0: Solo kapr, no.
1: Pane bože, kde to jsme dneska?
0: 777-937-777, budeme rádi, když nám to nahrajete přes WhatsApp, nebo nám to sem pinkněte klasicky SMS-kou, nebo zprávou přes WhatsApp. Teď k vám letí další muzika, Damiano David, Next Summer, 7 hodin 8 minut, krásné ránko.

0: I po těch letech to zní fantasticky, tohle jsou Shouse. Love Tonight. Posloucháte úterní hitrádio Snídaně šampionů. 7:45, krásné ránko.
1: Ptali jsme se vás, jestli dokážete jít sami někam do restaurace nebo do kina, zkrátka kamkoliv. A podle vašich zpráv to celkem vypadá, že i jo, pojďme na ně.
0: Nemáte s tím problém, píše třeba Ondra. Jezdím zásadně sám na kole, nechci se s nikým dohadovat, kam pojedeme, kde zastavíme. A to jezdím třeba na 14 dní Švýcarskem. Jinak v restauraci bych to řešil jednoduše. Objednám stůl pro dva a přijdu sám.
1: Ale teď to nic neřeší, oni řeší tu útratu v té restauraci. Jo, ty sice sedíš na dvou místech, jakoby, ale utratíš za jednoho.
0: Já jsem si řekl, že na to Ondra kápnul, ale vlastně je to takhle, jak říkáš.
2: Musíš si jinak objednat dvě jídla.
0: No. Dvakrát, ano, musí.
1: Luca píše, dobré ráno, tak já nemám problém jít někam sama. Naposledy jsem byla na hudební akci City Picniku od nás, od Hitrádia. Samozřejmě s někým je to lepší, ale když nikdo nemůže, tak si přeci nenechám ujít super akci. Krásný den.
0: Souhlasím, to je pravda. Taky píše Petr z Prahy, do restaurace chodím sám běžně, aspoň mi nikdo nebere hranolky a nemusím poslouchat, že jsem si zase objednal blbost.
1: Ivča, ahoj. Já sama chodím třeba do kavárny na snídani, na kafe, na oběd, na koncerty. V neděli jsem byla a člověk nemusí na nikoho čekat. Naopak mu ale nikdo nepohlídá místo, ale i to se dá naučit. Teď je pro mě výzvou solo cestování, tak třeba brzy. Mějte se hezky. Teďka jsem to tady před vstupem říkala klukům, že je to přesně rok, přesně tenhle ten termín jsem byla poprvý sama na solo tripu, sice jenom na 3 dny na Malorce, ale bylo to skvělý a doporučuji si to vyzkoušet, ať člověk ví, jestli vůbec jako dokáže takhle být sám se sebou.
0: Tady vidíte, že se není čeho bát, Jasmin se vrátila. Taky píše. Lucie z Bruntálu, já bych se určitě styděla jít si sednout někam sama do restaurace, to bych nedala, ale jít na bazén či do kina, tak to už takový problém není a naopak si to užívám.
1: Mm-hmm. Dagmaro, dobré ránko šampioni, jelikož jsem teď sama a nehodlám si věci, co mám ráda odpírat, naučila jsem se chodit sama, ráda si tak užívám saunu, kino a návštěvu kavárny.
0: Taky tady máme zprávu, ta mě pobavila. Dobré ráno, já nemám problém jít sama i na dovolenou do zahraničí. Tímto vás zdravím z Hurgády. Tak my tímto zdravíme do Hurgády. Nicméně, ať jste právě teď sami, jo, já nevím, v práci jste možná teďka ještě sami, v autě sedíte sami, Greta nemá radost, doma jste sami, tak sami rozhodně nejste. Hitrádio je váš nejlepší kámoš. K tomu máme spoustu parádní muziky, teď třeba Leony By Your Side, 7:17, hezké ránko, pojďme na to.

0: My Mind. Teď ve verzi od Leony ladíte úterní Hit Radio 7.20. Za malou chvíli něco českého. Tohle je Krištof, tohle by vás mohlo zabavit. Staví se taky David Guetta a Sia, no a samozřejmě myslíme na vás, kdo nás máte sebou na cestách za volantem, přihodíme aktuální dopravu, počkejte na to, hezké ránko.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší-nábytek.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
8: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
9: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
10: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
11: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
13: Ekokom. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
14: Senkor.
15: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady!
16: Zábava vlny tobogány.
17: Co vás čeká?
16: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
17: Plno tobogánů a skluzovek.
16: Tak všichni rychle do plavek.
17: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
16: Relax, drinky, animace.
17: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
16: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
15: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
0: We'll be right back.
14: nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Řidiči pozor na Liberecku v Novém Městě pod Smrkem. Dočasně neprůjezdná je tam Frýdlantská ulice. Jezdí se značenou objížďkou, která vede v obou směrech přes Vaňkovu ulici.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

0: Ať nás posloucháte kdekoliv a děláte cokoliv, ladíte Hit Radio, David Guetta a Sia Flames, 7.31. A David pro nás má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Basketbalisté Nymburka získali další titul, celkem už 21. z posledních 22 sezon. V dramatickém finále porazili Pardubice 4-3 na zápasech. Alkohol hraje v tvorbě Tří sester stále důležitou roli. To jsou slova, za kterými stojí frontman Loufanánek Hagen. Bez alkoholu by celá tvorba a filozofie kapely byla najednou vymknutá, uvedl hudebník, který ve čtvrtek oslaví 60. narozeniny. Festival Rock for People v Hradci Králové letos zaznamenal rekordní návštěvnost. Dorazilo na něj 80 tisíc unikátních návštěvníků, což je o 7% víc než loni. Během 5 dnů prošlo areálem celkem 235 tisíc lidí a program vyvrcholil koncerty světových hvězd jako Gorillaz, Limp Bizkit nebo Iron Maiden.
0: Já musím říct, já si připadám jako ostuda teda. Pocházím z východních Čech stejně jako ty,
3: já taky.
0: Davide, a já jsem na Rock for People nikdy nebyl a toto byl letos kolikátý, 30. ročník?
4: 31. myslím, no.
0: 31.
3: Já jsem tam taky nikdy nebyl. A taky jsem z Hradce.
0: Co jsem koukal, tak už víme nějaký jména na příští rok, což mě teda jako pobavilo, protože tehdy David říkal, že ještě neuklidil klímky a už vlastně se vědělo, kdo bude. A příští rok?
3: Přijedou Blink-182.
0: Hezký, tak...
4: To ale musíte dát, to musíte.
0: Tak domluvíme se, Jasmin to zve?
3: Takže nemusíme.
4: Určitě ne.
0: Takže nemusíme, takže jo, tak dobře, no, tak zase to nevíde, no, díky Jasmin, no. Pojďme soutěžit, je tu rychlá pětka. Celý tento týden v rychlé pětce máte možnost vyhrát herní voucher do Levels of My House of Fun na Národní třídě v Praze, a to v hodnotě 5000 korun. Tak pokud byste chtěli soutěžit, napište nám chci soutěžit na 777 937 777. Aj. Pojďme na to.

0: Despacito, Luis Fonsi a Daddy Yankee. Despacito, 7.37, hezké ráno, zítra rádio.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost vyhrát voucher do Levels v My House of Fun na Národní třídě v Praze v hodnotě 5000 korun.
2: Kdo neznáte House of Fun, tak je to místo, kde se rozhodně nebudete nudit. Je tam přes 150 arkádových her, taky minigolf, kulečník, šipky, simulátory, formule, prostě všechno. I bary, i diskotéka, všechno.
0: A o tohle se právě teď zasoutěží Filip z Litomyšle. Filo, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
0: Hezké ráno. Nás pobavila zpráva od tebe, ty jsi nám napsal ahoj, teďka nás předělo auto Hitrádia, je to asi znamení. Tak prosím tě, jak to vypadá na silnicích? Stále se ho držíš?
3: Prosím tě, teďka stojíme na světelný křižovatce v Litomyšli a stojím přímo vedle pána.
0: Nekece.
3: Koukáme, si poslouchá rádio. Ježiš, a podívá se na nás.
0: Tak počkej, hele, zkus mu zamávat a zkusíme, jestli poslouchá Hitrádio, jestli nemá jinou stanici, když jako vyhodíme. Tak co, mává nebo ne?
3: Nemává, už se rozděl, takže už nemává. Jaj.
0: A prosím, a co veze?
3: Veze dvě dřevěný srdce www Letňany.
0: Jo, já jsem chtěl, ať ho jako vybrzíš a prostě ty srdce jsou drahý, tak to neděle, jo.
3: Dobře, dobře.
0: Tak Filipe, pojďme soutěžit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje hra, ve který srážíš kuželky koulí?
3: Bowling.
0: Přesně tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Tohle bude hodně těžký. Filo, jaký je opak slova studený?
3: Teplý.
0: Mhm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Když ve hře prohraješ všechny životy, nastane game over nebo game under?
3: Game over.
2: Je to tak?
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Filipe, jak se jmenuje slavná fiktivní rodinka ze Springfieldu?
3: Simpsonovi.
0: Ano, bez váhání. A pojďme na tu poslední, pátou otázku.
2: Jaký je název superhrdiny, který nosí na hrudi červené písmeno S?
3: Superman.
0: A tahle odpověď ti vyhrává voucher do Levels My House of Fun na Národní třídě Praha v hodnotě 5000 korun. Je to tvoje, Filo.
2: Gratulujem. Jo.
3: Perfektní, moc krát děkuji.
0: Ještě nám pověz, s kým vyrazíš, s kým si uděláš výlet do Prahy.
3: Určitě s dcerkou, s kterou teďka právě jedeme do školky.
0: Je.
3: A to se tady vzadu už sněje, takže určitě s ní a přítelkyní.
0: A jak se jmenuje dcerka?
3: Miriam.
0: Miriam, ahoj Miriam, tak prosím tě, my víme, že jsi taťkovi pomáhala aspoň na dálku a taťka ti vyhrál tady ten parádní voucher do Levels Mai, kde si to 100% jako celá rodina užijete. Jo, Miriam, platí?
3: To.
0: Jo. Tak jo, jeďte opatrně, zvládněte úterý a moc si to užijte. Mějte se, ahoj.
2: Ahoj.
3: Moc díky, ahoj.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz.
1: Hit Radio Nord Music.

0: Insert Linkinu všude, kde ladíte Hitradio. The Emptiness Machine za moment 7:45. Dobrý ránko.
1: Už za chvíli se dozvíte, jak přijít o řidičák prakticky hnedka po jeho získání. Neberte si z toho příklad. A abychom se na ty silnice naladili, tak se mrkneme za chvíli i na to, jak to na nich jezdí samozřejmě.
0: No a přidáme i další parádní muziku, která vás bude bavit. Avicii Waiting for Love, taky Šinasky selhání tady na Hitrádiu. Tak hezké ráno.
2: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
5: No jo, ale jen na rok.
6: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
4: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
7: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
8: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
9: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
10: Já bych koupil rákosku.
8: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
11: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
12: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
13: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů,
12: policie, záchranářů i armády České republiky.
13: Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšední zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
14: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
15: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
16: Řešení je úvěr od Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit hodně.
16: Řešení je Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
16: Řešení je Acema.
15: A co když potřebuju 20 milionů?
16: Řešení je Acema.
15: A 30?
16: Acema.
15: A 40?
16: Acema.
15: A 50?
16: Acema. Jde to i bez banky.
17: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
18: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
19: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu.

0: Lidlu. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. K vážné nehodě došlo na Semilsku. Dávejte si velký pozor u obce Studenec, kde se srazilo osobní a nákladní auto. Je to u odbočky na Vrchlabí, tak tam projíždějte s opatrností.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Pořád jste tady.
7: Tak to dělají šampioni.
6: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: další činasky, selhání a zní to sakra dobře. Posloucháte Hit Radio 756. Dobré ráno.
1: Tak schválně, jo. Poslouchá nás teďka někdo, komu vydržel řidičák díl než pár dní, nebo respektive jenom pár dní. Jeden mladík z Libereckého kraje, ten předvedl výkon teda neskutečný, myslím, že na něj bude vzpomínat ještě dlouho. Udělal se řidičák, pak to šel oslavit, zapít, sedl si za volant se 2 promile alkoholu a cestou domů to napálil do stromu, jo. Pak, tím to nekončí, dostal geniální nápad, utekl do lesa, jenže po chvíli zjistil, že sedět s 2 promile sám v lese není úplně hitpoška, takže se vrátil k silnici a začal stopovat a stopnul se policajty. Jo?
0: Nekecej.
1: Normálně policejní auto a to mi přijde úplně jako story, kterou nevymyslíš. Kdybys to chtěl naplánovat, tak to neuděláš.
0: Tak jako takhle, když se nad tím zamyslíme, tak se 2 promilema těžko poznáš rozdíl mezi tágem, diskotékou, jablonci nebo policejním majákem, jo? Ale musíš se nechat teda za mě, že karma má opravdu občas skvělej smysl pro humor. Teda.
1: Každopádně policisti ho dostali jako do bezpečí, zároveň teda ochránili všechny ostatní na silnici, takže to mělo vlastně happy end. Nicméně tady je krásně vidět, jak někdy ta karma funguje opravdu okamžitě.
0: No, hezký příběh, takhle. Mise splněna, tágo splašil a ještě zadá čo?

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Maruš, jsem unešenej. Prej, jestli chci plyn nebo benzín, že mě vyřídějí rychle a stačí jenom málo. Číslo účtu a podpis. Teď ležím v kufru a žádná škvírka.
2: Jo, ty jsi unešenej z auta.
3: Nechte se i vy unést ojetým vozem Škoda od společnosti Oky. Vše prověřené a námi servisované. Nyní získáte 3 servisní prohlídky a přezutí pneumatik zdarma. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus Okim, Lovosice a Louny. Okim.cz.
4: Housebrand Café, per favore?
5: Si, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
10: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Paliva mohou v Česku rychle zlevnit. Analytici očekávají, že zlevnění pohonných hmot se na čerpacích stanicích projeví už během několika dnů. Důvodem je dohoda USA a Íránu o ukončení konfliktu, která uklidnila situaci na trhu s ropou. Podle expertů ale nepůjde o návrat k úplně nízkým cenám z minulosti. Trh zůstává křehký a ovlivní ho další vývoj na Blízkém východě. Vlci v Krkonoších se dál šíří, populace je stabilní. V Krkonošském národním parku žije nejméně 11 vlků. Podle zprávy KRNAP se u nich potvrdilo i úspěšné rozmnožování. Odborníci je monitorují a potvrzují, že jde o přirozený návrat čelem do přírody. Loni lidé v oblasti nahlásili 53 útoků na hospodářská zvířata. 3 Češi, kteří zemřeli při nehodě u chorvatského Splitu, pocházeli z Bolatic na Opavsku. Potvrdila to tamní radnice, která mluví o velkém šoku v celé obci. K nehodě došlo při srážce plachetnice s katamaránem, který vezl desítky lidí. Celkem zemřeli 4 Češi, další 4 lidé skončili v nemocnici. Příčina tragické srážky zatím není jasná, okolnosti se vyšetřují. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Ústecký kraj podruhé rozjel dotační program, díky kterému mohou menší obce v regionu získat příspěvek na provozování pošty Partner. Dotace od kraje je až 100 000 korun. Celkově je v programu připraveno necelých 7 milionů. Přijímat žádosti bude krajský úřad do 30. června. Pošta Partner nahrazuje Českou poštu, ta dodá na přepážku, která může být třeba v obchodě nebo na radnici, nábytek i zařízení. Otevřeno musí mít přepážka každý pracovní den. Na severu Čech bude dnes polojasno, postupně se začne zatahovat, odpoledne může i zapršet a teploty do 24 stupňů.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Dobré ráno, šampione.
0: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
13: Jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
14: Krásné úterní ráno.
2: Ahoj, hezký ráno všem.
0: Snídaně šampionů.
14: S vámi Michal, Jasmin a David.
2: A pozor, nejsme tady sami, s náma ve studiu taky zpěvák Xindl X. Ahoj.
15: Ahoj, dobrý ráno.
14: Dobré ránko, jak se vstávalo?
15: Hele, je to přesně takovej ten případ, kdy víš, že musíš brzo ráno vstát, takže se ti nepovedne usnout dřív než ve 2 a budíš se ve 4, takže jsem úplně fresh, mám tady 5. kafe.
14: Víme, o čem mluvíš, tak zůstaňte s námi, za malou chvíli se pustíme nejenom tvůj nový song Dovolená, ale taky tě hezky vyspovídáme. Teď Katy Perry na Hit Radio 8.03, hezké ráno.
0: Hit Radio North Music.

0: Katy Perry. 8.07, tohle jsou songy pro vaše lepší ráno, posloucháte Hit Radio. A je tu s námi náš dnešní host, Xindl X, krásné ráno, Ondro. Tak, mikrofon zapnu a bude to v pořádku.
1: Ještě jednou ahoj, ahoj. Teď už se slyšíme, když ten mikrofon jde.
0: Ahoj, krásné ráno.
2: My si za chviličku pustíme tvoji úplnou novinku, Dovolená, což je takový hodně letní soundtrack. Já jsem slyšela, že s tím nějakým způsobem souvisí tvoje žena, tak jak?
1: Hele, ten song vzniknul opravdu tak, že když mě zase na vydavatelství říkali, že píšu samý depresivní písně, ono v době, kdy má člověk dojem, že se na něj řítí konec světa, tak co jinýho taky psát, tak já jsem se doma stěžoval, jsem říkal, no hele, o čem má dneska člověk jako psát, že jo, aby to bylo jako z něj, z těch aktuálních pocitů, co prostě jako teďka veselýho. A manželka tak na mě kouká a říká, no tak napiš, jak se těšíš na dovolenou. Protože to je vlastně pravda, že člověk jako potřebuje break od toho všeho, co se kolem děje, že jo, a dovolená je od toho, že tam člověk odjede, vypne z hlavy ty věci, které řeší celý ten zbytek roku, proto taky funguje jenom chvilkově. A já jsem ho ani nemusel psát, já jsem ho už měl 2 roky napsaný, teda respektive referent jsem měl napsaný, protože ten jsme původně psali pro policii Hvar, ještě, ještě než jsme napsali si Zabil kámo, tak jsme měli rozepsaný další 3 písničky, vybrali jsme si Zabil a další nám zůstaly klenoty v šuplíku, takže vytáhnul jsem refrén a najednou jsem ho viděl úplně v jasný perspektivě a za 10 minut jsem měl písničku dopsanou.
0: Takže to byla vlastně manželská rada, takže nebýt tvé ženy, tak vlastně song Dovolená vlastně ani nevzniknul.
1: Přesně tak.
0: No a ono v tom textu je kromě těšení se na dovču a taky samozřejmě humor a sebekritika, to už je pro tebe tak jako typický vlastně to pro Xindl X, že jo?
1: Tak člověk jako si dělá srandu z těch věcí, které opravdu jako dělá v tom reálném životě, že jo?
2: Na klipu dělal Petr Lexa, hraje v něm taky Anna Jiřina Danielová a objevují se tam i tvoje děti. Takže nám práskni, kdo byl takový ten největší profík na tom place a kdo naopak třeba sabotoval nějaký natáčení. Byly to děti?
1: No, tak jako děti nejdřív strašně prohlašovali, že tady v té blbosti fakt hrát nebudou, že tyhle zelený obličky se fakt na sebe brát nebudou. Ale jako byly zlatý, nakonec to všechno zvládli a jako v té jedné scéně, kde tam jenom leží a koukají do mobilů, zatímco Jiřinka kmitá a uklízí celý byt, tak to jim jako šlo a manželka pak na to koukla a řekla, a co na to vtipnilo, to je jak u nás doma.
2: Realita.
0: No a ty když máš teda klip s rodinou, dětmi, tak kecá ti do toho někdo doma, že ti řeknou, tati, tohle snad ne.
1: No, tak jako děti mají pořád dojem, jako že
0: tu kritiku tam pořád pouštěj.
1: No, jako ale člověk netočí cokoliv a oni řeknou, no, to je pro starý lidi, tohle je to jako.
2: A nejsou třeba i rádci, jako co se týká sociálních sítí?
1: Hele, jako občas jo, ale zatím teda vždycky, když mi udělal nějaký edit, tak na to pak nikdo nekoukal. Asi na ty moje stránky koukají trošku jiný lidi, než na ty jejich.
0: No tak,
1: ale já myslím, že se to časem dorovná, přeberou to a já je zapsáhnu a budu se jenom užívat dovolenou, oni budou makat a dělat edity na sociální sítě.
0: Tak my samozřejmě nejenom, že se o songu Dovolená budeme bavit, my si ho i zahrajeme a já vždycky říkám, když k nám někdo do rádia přijde představit jeho novinku, ať si představí, jakože je teda v tom rádiu a ať si ten song sám takhle uvede. Tak
1: Ondro, mám si představovat, představ, že jsem v rádiu.
2: Je to těžký
0: určitě.
1: Já mám takovou představu, že normálně je to jak živý, normálně fakt mám dojem, že jsem v rádiu. Kamarádi, tohle je můj song Dovolená, který vás převeze, teda přenese na dovolenou a tam si můžete dovolit opravdu všechno.
0: Xindl X, naším hostem úterní snídaně, tohle je Dovolená. Pojďme si to užít, pojďme společně nasát ten text a ten skvělý vibe. Hezké ráno.

0: Xindl X dovolená na Hit Radio 8 hodin 14 minut a Xindl X s námi ve studiu, hezké ránko.
1: Ještě jednou hezký ránko.
0: Já teda musím říct, že po tomhle songu už jenom drink do ruky, pláž, moře, škoda, že to tady teda nemáme aktuálně, ale ten song nás teda na tu dovču 100% přenes. Ondro, když jsme u těch dovolených teda, jak vypadá ta ideální dovolená Xindla X?
1: Ale já mám rád, když je dovolená v pohybu, když to jako... Že třeba přes, úplně se mi nechce trávit léto na jednom místě, ale samozřejmě hezký třeba moc jako na pár dní jako zastavit a nedělat opravdu jako nic, ale jinak jako rád poznávám třeba nový místa, kde jsem ještě nebyl, takže většinou se jako to léto tak jako naplánujeme dovolenýma, že jsme po tom létě tak vyřízený, že bychom potřebovali dovolenou.
2: A seš teda plánovací typ, jo? Nebo někam dojedeš a řešíš potom, co budeš dělat?
1: No, tak většinou to naplánuju, pak tam přijedu s tím, že jsem to naplánoval úplně zlobě a přeplánováváme znova, že jo, jako no.
2: A zažil jsi někdy nějakou jako dovču, která byla tak strašně katastrofální, že by třeba vydala na novej single úplně?
1: Já myslím, že ty katastrofální jsou potom jako nepublikovatelný, nebo že to nikdo nechce potom poslouchat.
2: Okay.
1: Člověk někam přijede, chytí tam nějaký střevní moribundus, dovolená je v háji, že jo. Ale takový ty menší jako katastrofičky ani ne, ale jakože člověk někam přijede, kde to má úplně jako vymyšlený podle těch obrázků, vidíš tam ten nádherný pohled z toho okna hotelového, že jo, pak jenom v reálu tam fakt je, ale pak se podíváš jenom o 10 cm vedle a tam vidíš tu prostě nějakou obrovskou skládku odpadu nebo překladiště prostě nějaký nákladní, zjistíš, že se tam nevyspíš, protože ti tam celou noc houkají lodě, tak v ten moment si říkáš, to je příšerný, ale pak jako zpětně o tom máš ty historky, takže máš aspoň takový dovolený si pamatuješ, že jo? Ty dovolený, který proběhnou hladce a bez nějaký katastrofy, tak ty potom jako co o nich vyprávět a co si o nich pamatovat.
0: A co nějaká dovolená letos, když si ten plánovací typ máte něco v merku, nějakou destinaci?
1: Ale my jsme teďka zjistili, že jsme vyšetřili asi 4 dny o prázdninách, jako kdy můžeme děti někam uklidit na chaty, tak jsme začali zatím jako rychle plánujeme, kam teda odjedeme, zjišťujeme, že letenky jsou úplně všude světě vyprodaný.
0: Jasně.
1: A že asi někam během těch 3 dnů pojeme se 4 přestupama na mý zpátky. Nebo se vzdáme původního plánu, že bychom jeli někam, kde jsme ještě nebyli a pojedeme trapně někam, kde jsme ještě byli a budeme tam hledat nový zážitky ve staré destinaci.
0: Takže 3 dny na cestě a pak den nebo půl dne u moře, tak aspoň v tom letadlu bude čas napsání nových songů třeba. A
1: úplně ještě nevím, jestli u moře, my jako zase moře si užijeme, že máme náš druhý domov na Tenerife, takže tam třeba na pár týdnů odletí, což zní krásně, na pár týdnů trošku méně krásně, že já mám mezi tím koncerty, takže rodina tam odletí na pár týdnů a já budu pořád pendlovat těch jako 5 do 7 hodin tam, 7 hodin zpátky.
2: Teďka trošku teda random, jo, ale mě se vybavilo, ty jsi vlastně náš takový táta, takže nás těší, že jsi tady. Ty jsi vymyslel snídaní šampionů.
1: Tak prostě. jenom ten název.
2: Ano, ale to je neskutečný, jak ti to napadlo?
1: Já nevím, asi zrovna, jsme tam seděli s Honzou Neunovanou, s Markétou Rachmanovou a říkal, vymysle mi název rychle teďka, zrovna jsme snídali, tak jsem řekl, tak snídaně šampionů.
0: A bylo
1: první věc, co mě napadlo, Markéta říkal, ne, to je blbý. A pak jsem zjistil, že se to tak jmenuje.
0: Takže jména světových rádiových show se vymýšlí prostě týdny, měsíce a pak přijde prostě Ondra a snídaní šampionů, no. A je to. Tak teda moc děkujeme. Tak pojďme si zahrát, na co máš chuť, dali bychom třeba puberťáka?
1: Tak jo, je to taky z nový připravovaný desky, z který bude dovolená a o tom se ještě...
2: Jo, zůstaňte s náma, o tom albu se ještě pobavíme.
0: Xindl X, naším hostem úterní snídaně a teď puberťák na Hit Radio. Krásné ráno!

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Jezdi ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
2: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
4: Umíte otevřít dveře od bytu? Pokud ano, pokračujte v testu dál. Umíte je zavřít? Pokud ano, pokračujte v testu dál. Máte místo, kam rádi chodíte? Gratulujeme! Právě jste složili procházkový test. Jeden z předpokladů stát se hostitelem pro děti z dětského domova.
5: My z dětského domova nepotřebujeme nic speciálního. Někdy stačí najít někoho, s kým půjdeme na procházku. A díky hostitelský péči je tohle možný. I málo má moc. spoluživot.cz

0: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
9: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
10: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Hasiči právě teď zasahují na hlavním tahu mezi obcemi Ludvíkov pod Smrkem a Lázně Libverda. Na vozovku tam spadl strom, který je nutné odstranit. Chvilku si tam počkáte.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: 8.29, Sam Feld, Jonas Blue, tohle je úterní Hit Radio, krásné ráno. Pro vás, kdo jste se připojil až teď, připomínáme, že tu s námi je stále náš dnešní host, Xindl X, krásné ráno ještě jednou.
1: Krásný ráno.
2: Ahoj.
0: Ondro, ty chystáš album k 20 letům na scéně, ty už si pustil ven song Křídla, Puberťák, Dream Team na pláži, teďka Dovolenou, tu se mimochodem zahrajeme za malou chvíli ještě jednou, a do toho chystáš velký narozeninový koncert. Pojď nám povědět, kdy.
1: Přesně tak, je to 18. srpna v Riegerových sadech, vlastně taková tradice, co jsme jako odstartovali za covidu, že nejdřív jsme dělali narozeninový koncert jenom s kytarou na lodi pro pár desítek, dobře, stovek lidí, mm-hmm. a nějak nám to nakynulo pod rukama, takže teď už to bude třeba pro nějakých jako 1500 lidí, a příští rok, když bude těch 20 let na scéně, tak to bude ještě o trošku malinkou trošičku větší. Mm-hmm. A do té doby bych chtěl právě vydat novou desku. Říkám si, že slavit 20 let nějakou bestovkou mi přijde trošku jako trapný, že přece jenom jako nechci to brát jako nějaký uzavření, nekončím, prostě jdu dál, takže naopak chci dělat jako nové věci. Takže nová deska vyjde někde na jaře, pokřtíme ji potom na tom dalším koncertě, ale teďka jsem vlastně chtěl lákat na tenhle letošní koncert, takže tam zatím nic křtít nebudeme. Tam uvidíte mě, kapelu, uvidíte tam nějaký speciální hosty, uvidíte filmový projekce, který máme ke všem písničkám udělaný, nějaký pero efekty. Prostě takovej ten větší koncert, něco, co normálně člověk si na festiák nepřiveze, a samozřejmě dvakrát delší program, než by měl na festiáku. Mm-hmm.
2: Příští rok teda 20 let na scéně, to je strašně moc, jo, to je skvělý. Tak co bys řekl tomu Xindlovi z roku 2007? Věřil by tomu vůbec ten tehdy?
1: Že tak dlouho vydrží, jo, já nevím, to nepřijde jako pořád, tak je to hezký oslavovat, ale nebral bych to, že je to nějaký strašný číslo, kterýho by se člověk měl bát. A já mám jako výhodu, že jsem nezačínal jako úplně třeba v 18, že jo, nebo prostě v nějakém věku, kdyby z toho člověk jako nevěděl, co za sebou, nebo kdyby mu z toho nějak nateklo ego, že by prostě dělal blbosti. Takže já myslím, že tomu Xindlovi z roku 2007 jako asi není úplně potřeba raději. Říkám prostě, ale ono to dopadne dobře, a když ne, tak to ještě není konec.
0: My jsme to tady se Jasmin počítali a vlastně já jsem tě začal registrovat, když mi bylo 15, vlastně když ty se začal, a Jasmin 7, takže my jsme na to by vlastně vyrostly na těch songách jako Anděl a tak dále. Takže děkujeme za tohle mládí, za tohle dětství.
1: Takže
0: děkujeme.
1: Vlastně to, že jste takový, tak za to vlastně můžu já.
0: Vlastně, takže nejenom, že si vymyslel název Snídaně šampionů, ale za to, že jsme takový, jaký jsme lidi, tak za to můžeš taky. Tak moc děkujeme.
2: Když jsme u toho dětství, u těch dětí, tak ty si právě song Křídla zpíval se svojí dcerou Alicí. Mm-hmm. Tak bylo to těžký vlastně mít takovouhle premiéru s dcerou, pustit jí do toho hudebního světa, nebo naprosto přirozený?
1: No, já jsem původně tu písničku nepsal s tím, že to bude duet nás dvou. Já jsem to napsal jako písničku pro ní a o ní, o tom, když prostě poprvé někam jela bez nás na další dobu. Mm. A manželka říkala, no a tam by bylo hezký, kdyby tam na koncertě Alička ten refrén zaspívala, že jo.
2: Manželka a, zase poradila,
1: no, zase,
2: dobře.
1: Zase poradila manželka, teda, že jo. No a vzhledem k tomu, že jako dcera se učí zpívat, učí se na piano, skládá si svoje písničky, připravuje první desku a tak, takže mi přišlo jako celkem přirozený, aby tam něco zkusila zaspívat. A ono teda, my jsme to točili třeba ještě jako rok předtím, než ta písnička vyšla, takže tam bylo opravdu ještě víc jako dětský hlas, než jako reálně má. A když jsem točil klip, tak jsem si říkal, já nechci jako 12-letý dítě jako ukazovat, takže udělali jsme klip kreslený, než to bylo hotový, tak už jí bylo 13 a říkala, já bych si to klidně s tou šla zaspívat, tak jsem si říkal, no, tak to jsme točili animovaný, skutečně jsme to klidně mohli natočit hraný teda.
0: No Ondro, ty taky dlouho skládáš songy pro jiné interprety. Co je za tebe těžší? Je těžší napsat text pro sebe, anebo pro někoho jiného, aby mu to takzvaně jako sedlo na jeho kůži?
1: No, já myslím, že pro někoho jiného je to o něco těžší, protože u sebe jako víš, co ti přijde v pohodě zpívat. Mm-hmm. Když jako píšeš pro někoho jiného, tak si říkáš jako, bude s tím ten člověk v pohodě, že zpívá tohle, nebo jako bude to znít přirozeně od něj, takže tam je to, v tom je trošku vždycky ten prvek nejistoty. A ono taky pro jiný lidi píšu, to je prostě jako zadání, to je práce, pro sebe píšu pro radost, když náhodou zrovna jako mě něco napadne, tak to rychle napíšu, že jo. Já u sebe jsem zatím moc jako nedospěl k tomu, že bych si dělal tady v kalendáři, tak a tenhle den si napíšu nějakou písničku. U těch jiných lidí to tak jako mám, že protože jinak by nikdy nic jako nevzniklo, že si říkám, tak tady mám den volna, tady napíšu prostě tenhle text na tu muziku, co jsem dostal. dostal.
0: A pro nás nepolíbené skládáním, jak to funguje, když tady někdo tě poprosí o song, ty mu ho napíšeš, tak kolik má editací povolených? Třeba 5 a pak mu řekneš, že už, tak to už žádné budu.
1: No, žádnou.
0: já
1: jsem hrozně tvrdohlavý, já jako ještě říkám, ale chceš písničku ode mě, tak jako věř mi, že vím, jak to má být. Ne jako nějaký zpěváci třeba chtějí jako nějakých, že třeba tohle se mu špatně zpívá, tak jako předělám, aby se to zpívalo líp, nebo že tady potřebuju dlouhou slabiku místo krátký Ačko místo Ička. A takový věci, které u sebe fakt neřeším, prostě se to naučím zpívat, ale jako chápu, že zase nemám to tak, nepíšu to sobě třeba tak vysoko, jako si to píše David Dale, takže tam potom opravdu potřebuje Ačko. A je to hrozně různý, pro některý lidi píšu třeba celý písničky, takže tam je to, že se hodně jako hodně spolu třeba řešíme to téma, aby to vzešlo z toho člověka, pak zase někdo jiný už mi pošle hotovou muziku a tam už třeba to téma tolik není potřeba řešit, protože už ta muzika k tobě promlouvá a jako navede tě vlastně, co k tomu napsat za text.
2: Když jsme u těch témat, tak máš nějaký, kterýho se trošku bojíš nebo se mu trošku vyhýbáš, nenapsal bys o něčem?
1: Já jsem třeba dlouho říkal, že nebudu psát písničky o lásce, jenom pro jiný lidi, teda prostě to mi to nevadí, když to nemusím pak zpívat, ale už je to, už jak člověk jako stárne, jak člověk zraje jako víno,
2: zraje, vybíjí se.
1: Tak i nějaký písničky o lásce v repertoáru mám.
0: Xindl X, naším dnešním hostem úterní snídaně. Ondro, my jsme slíbili, že zahrajeme ještě jednou tvůj nový song Dovolená, tak teď je to tvoje. Můžeš ještě jednou pozvat posluchače, kteří se třeba připojili až teď na tvůj koncert v Rýgrových sadech a samozřejmě si i uvést tvoji novotu Dovolenou. Je to tvoje.
1: Kamarádi, poslechněte si tenhle můj song. Teďka po druhý, co ho zahrajeme, tak bude ještě lepší, než jsme ho zahráli poprvé. Věřte mi, fakt to tak funguje. Poslechněte si ty krásný sbory, co tam máme. Tady ty sbory budeme mít normálně naživo a nejenom v Dovolený na tom narozeninovém koncertě v Rýgráčích 18. srpna. Takže přijďte se podívat, ale teď si užijte tu Dovolenou.
2: Moc děkujeme, že jsi dorazil, bylo to super.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Ať se daří, Ondro, měj se hezky.
1: Díky, ahoj.
0: Syndlix, Dovolená na Hit Rádiu v 8.35. Krásné ránko, šampioni. We'll be right back.

0: Stejně jako nový song od Xingla X, který byl naším hostem. Song Dovolená jsme hráli tady na Hit Radio, můžete si ho pustit online na streamovacích platformách. Tohle byl El Perdón. No a za malou chvíli na Hit Radio třeba tahle novota od Poetiky. To vás bude moc bavit. Na to rozhodně počkejte, nechoďte daleko od rádia. No a staví se i Coldplay Feels Like I'm Falling in Love. Tak hezké úterní ráno, šampioni.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
3: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své.

0: až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až si vyhrajete? Eurojackpot.
8: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dni plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dosty baru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
9: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: tuhle partu můžete buď milovat, nebo milovat, nic mezi. Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, 8.52, ladíte úterní Hit Radio. Dobré ráno, šampioni.
1: Určitě už jste někdy například byli někam na půl cesty a najednou vás polil takový ten studený pot, tak víte, když si řeknete, tyjo, počkej, jako zamknul jsem, vypnul jsem tu žehličku. Tak Hit Radio a 4Camping vám teďka ordinujou terapii venkem a tenhle týden hledáme vaše nejspackanější výlety, kam může patřit i tohle. Nebo takový ty akce, které byly v tu chvilku naprostá katastrofa, ale dneska se tomu smějete. No a třeba Marek nám poslal příběh z Čundru v Českém ráji.
0: Tři manželské páry a jeden kamarád vyráží na několik dní do skal. Asi po hodině ve vlaku začíná jedna dvojice kontrolovat, jestli doma všechno zařídili. Zamkli jsme? Jasně. Vodu jsme zavřeli? Samozřejmě. Jističe? Taky, kdyby náhodou. V tu chvíli se ozve kamarád elektrikář. Počkej, však si říkal, že máš doma v mrazáku celou zabíjačku. A nastalo ticho, protože mu právě došlo, že kromě jističů vypnul i lednici. Bylo léto a oni odjížděli na 3 dny. Celý výlet pak strávil tím, že se opakoval, snad to ta lednice nějak ustála. Neustála. Po návratu prý byla červená až na chodbě a sousedi měli pocit, že se v bytě odhrálo něco, co by mělo zajímat policii.
1: Tak to samozřejmě nechcete.
0: Geniální příběh. Komu se to nestalo, že se vrátil z dovolený a měl vyteklou lednici? Ale hlásím se.
1: No, vyteklá lednice vodou je jedna věc, ale touhletou červenou to je jako vrchol, jo. Každopádně my teďka chceme slyšet vaše historky. Nějaký váš úplně nejhorší výlet, nejspackanější trip, na který vzpomínáte třeba i se smíchem do dneška. Napište nám ho na web Hit Radia a my v pátek ve snídaní šampionů vás odměníme parádníma cenama od 4Camping.
0: Detaily podrobnosti na webu hitradio.cz a držíme palce.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: The Weeknd za tři dny, teď tady na Hitrádiu Blinding Lights, 8.57. A to je čas se rozloučit. Nechce se nám, ale musíme dát prostor další muzice a dalším kolegům. A my se na vás budeme těšit kdy?
1: Zase zítra samozřejmě od 6 do 9, tak doufáme, že vy tady budete taky.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.
0: Teď už vám popřejeme krásné úterý, užijte si to, zvládněte dnešek.
1: A pa, pa, pa.
0: Zítra v 6.00, ahoj.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Litoměřicích v Liškově ulici na Kruháči se srazilo 8 auto s nákladňákem a provoz je tam částečně omezen. A ještě v Chomutově na křižovatce ulic Beethovenová školní zasahují hasiči a policie u nehody dvou osobních aut. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Trenírkárna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenírkárna.cz.
6: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa,
6: Mirá,
7: Rybičky,
6: Migové.
7: Jdeme na hrady.
6: 8 hradů,
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa,
6: Harley,
7: Tomáš Klus,
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival,
7: to jsou hrady. www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Rybáři mohou ode dneška v revírech znovu lovit štiky, candáty, sumce, boleny nebo okouny. Začíná totiž sezona lovu dravých ryb, která potrvá do konce kalendářního roku. Český rybářský svaz rybářům připomíná, aby zkontrolovali aktuální pravidla rybolovu v konkrétním revíru. I psi můžou darovat krev. Ročně transfúzie potřebují stovky psů, dárci ale chybí. Organizace Červená tlapka provozuje online registr psích dárců a aktuálně jich eviduje 1300 a schání další. Dárcem se může stát zdravý pes ve věku od 2 do 8 let, který váží alespoň 20 kilo. Z bývalého lomu Libouš v Ústeckém kraji vznikne jezero, které bude propojené s vodním dílem Nechranice. Vznikne tak druhé největší vodní dílo v České republice po přehradě Orlík. Vyplývá to z návrhu, který předložilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Budoucí jezero bude s Nechranicemi propojené nejspíše prostřednictvím štolového přivaděče. Na severu Čech bude dnes polojasno až oblačno, během dopoledne začne od západu přibývat oblačnosti, odpoledne a večer se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky a teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
10: Tak Roberto má za sebou, hezký počasí nám říkáš, jsem moc rádi.
1: Konečně
10: to přijde.
3: Jo.
10: A teď už to taky přišlo. Už jsme tady.
1: Jsme tady, přátelé. Je to tak, pojď.
2: Hit Radio North Music.
1: Přejeme vám krásné úterý s váma vaše LSD, Lucka s Danem a máš Dané pravdu, v Ústí nad Labem modrá obloha.
10: No je to paráda.
1: Tak věřím, že v celém Ústeckém kraji.
10: Věřím, že se to všichni užíváte. Já cestou z Jirkova do Ústí jsem si pouze zpíval a pískal v autě, bylo to náramně
1: pěkný. Cestou, necestou, polem, nepolem.
3: Já vám to zkazím, nevydrží to.
1: Ne, tak si dej tropy, ať

0: Vichra. První československá superstar Aneta Langerová, zaspomínali jsme na starý dobrý časy. S váma na Hit Radio Nord Music Lucka s Danem, pochopitelně vašeho LSD, a přejeme vám krásný úterý.
1: A v tuto chvíli velice aktuální téma, přátelé. Víme, jak vás zbavit ranní únavy.
0: Je to strašně jednoduchý, je to ranní sex, přátelé.
1: Ty jsi na to šla hodně rychle.
0: Normálně
1: teda.
0: Na tvrdo. Tak v našem věku nebudeme chodit kolem
1: horké kaše, že jo? Ano.
0: Na co si tady budeme hrát?
1: No ale ono to prej funguje líp jak kafe.
0: No takhle, ano, ranní sex vás probere víc jak silná, dokonce silná ranní káva. Opravdu je to prý podle vědců prokázaný. Jenom mám tady takový trošku problém u toho.
1: Jaký?
0: Píšou tady ty vědci, stačí 15 až 20 minut a tělo funguje.
1: Kolik? 15 až 20 minut?
0: 15 až 20 minut, to já nedělám, rozumíš? To,
1: já ani normálně
0: to je nadlidský výkon.
1: Po ránu, 15 až 20 minut.
0: A to?
1: Kdo z vás to má? Takže no. takhle to je jednoduchý. Pokud nechcete být ráno unavený, stačí ten ranní sex. Dobře.
0: Jseš unavený?
1: No takhle, já jsem měl už kafe a nepomáhá to, no. Takže já blbec piju kafe a ono...
0: Tak by se směl domluvit.
1: Já jsem strašně unavený, Luce. Já bych potřeboval probrat. Jsem hrozně unavený.
0: Já jsem taky
1: fát. Teď to na mě padlo.
0: Počkej, já jsem taky taková trošku unavená. Jako cítím, že není to ono, není to ono, jsem unavená, no, tak to s tím uděláme.
1: Víš, co říkají ty věci.
0: Tak už musíme jít, tak pust tam prosím tě něco a pojdem to vyřešit.
1: Tak za chvilku, nashledanou.

0: Green Day na Hit Radio Nord Music. S váma vaše LSD, Lucka s Danem. Přejeme vám krásný den. My už máme hezčí s Danem.
1: Ano, jsme plní energie.
0: Jsme si dali ranní kávu, o které jsme před chvilkou mluvili.
1: No pozor, ale teď pojďme na další vstup. Green Day, to je zelený den a to navazuje, protože zelená je taky tráva a v trávě jsou sviňáci.
0: Jsou to sviňáci největší, přátelé. Mluvíme se teďka o klíšťatech.
1: Ano,
0: je to tak.
1: Lucie má svůj dnešní příběh.
0: No ne, no málem jsem přijela kvůli tomu pozdě do práce, rozumíš, ráno vstaneš, podrbeš se, myslíš si, že kousnul komár, koukneš se a je tam. Sviňák jeden,
1: byl
0: malinký.
1: Prostě jedno.
0: A to jsem šla včera s malým jenom na dětský hřiště, na hodinku, na dvě, rozumíš, a hned jsem se ho přitáhla domů, hned jsem manželovi nechávala vzkaz, že musí malýho prohlídnout, protože nemocný je doma,
1: takže
0: myslím dítě, ne manžel.
1: Takže přátelé, to je message pro vás, vzkaz, dávejte na sebe pozor, klíšťová aktivita je vysoká.
0: Ano, prohlížete.
1: Je toho důkazem.
0: Jsem toho plná.
1: Máš důkaz, nebo už ho nemáš, měla si důkaz.
0: Měla jsem důkaz. A taky jsem si, víš co, a ne, abych nedokázala s tím klíštětem, musíš to, jak to zjistíš, tak okamžitě ho chceš pryč, jo, hned
1: no,
0: musí
1: jasný.
0: Prostě okamžitě.
1: A on je zakouslej a nechce.
0: A oni jsou, ty sviňáci vždycky zalezají na ty nejintimnější místa, jako
1: to je
0: jo.
1: Pravda.
0: Do všech těch záhybů, do těch podpaždíček, do třísel, do pupíku.
1: No a teď se poklub, kde jsi ho měla ty? No řekni to.
0: Já jsem ho měla v pubickém ochlupení.
1: Kde? V pubickém ochlupení.
0: Pubickém, to, ví, to nevíš, vej, to je latina na tebe. Já věděla, že se teďka ztratíš. No, prostě v pubickém ochlupení, vygoogli si to. Prostě jsou to mrchy a zalejzají tam do třísel, tak, Dane.
1: Dobře,
0: do
1: tříslo, třísel. Ok, a už ho tam nemáš teda.
0: Já už tam mám to ochlupení těch tříslek, rozumím.
1: Jsi to měla včera oholit.
0: Potřebuješ to nějak popsat ještě detailněji.
1: Ale už je pryč.
0: I to ochlupení, i to klíště.
1: Všechno, vzali si klíštětem.
0: Z jedný vody na čisto to šlo dneska ráno.
2: Kdo šetří, má za tři.
3: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
9: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: www.mysport.cz.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
6: Senkor.
7: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Krásné úterý s váma LSD, Hit Radio North Music, Lucka s Danem pochopitelně. A věříme, že už jsme to odšpuntovali, že už máme to pracovní tempo a tu morálku.
1: No jistě, to je jasný. Hele přátelé, je jediný na světě, my známe jeho jméno a vůbec mu to nezávidíme. Jako, představ si to, že seš v něčem jediná na světě. Dobře si to představit? Takhle, každý jsme jedinečný,
0: tak
1: samozřejmě.
0: Tak nějaký rekordmani, třeba to je hezký, to když taky, máš rekord.
1: No ale tohle to se týká, všichni ho znáte, Elon Musk, majitel Tesly, vizionář, tak on se stal prvním dolarovým trilionářem. Žádný milionář, bilionář, ale už trilionář.
0: To existuje.
1: To si představte číslo nějaký a zatím je 12 nul. Neuvěřitelný.
0: Já si si představu těch 12 nul.
1: 12 nul,
0: to máme,
1: to známe všichni. tam se v pohodě.
0: To není problém.
1: je to takový majetek pro představu, abyste si dokázali vůbec to číslo představit a vůbec ten majetek, tak každý den by Elon Musk mohl utratit 633 milionů korun a pokud by to udělal, tak by mu to vydrželo 100 let. Každý den přes půl miliardy, když budeš utrácet 100 let, tak ti to vydrží. Takovej majetek to je.
0: Já se nad tím zamýšlím a třeba si já osobně myslím, že už to není ani zdravý. To už
1: tohle
0: je
1: ne, no.
0: Životu ohrožující tento stav být trilionář.
1: Je to neuvěřitelný jako, ale hele, já si myslím zase, že ty prachy najdou využití. Elon má 14 dětí. Jsem překvapený, on má fakt 14 dětí s různými manželkami samozřejmě.
0: Samozřejmě, tak to řekl ještě. Samozřejmě.
1: No tak jedna asi nedá 14 dětí, ne? To nejde. Nebo jde?
0: A tak my tady na Ústecku známe takový neblázni, kam se hrabe. Elon Musk vůbec neví, o čem je život. On má sice ty triliony, to trilionář,
1: no.
0: Ale 14 dětí s jednou ženou, to umíme jenom my tady na severu.

0: la, a písnička a hity na světě. Naughty Boy Sam Smith na hitrádu Nord Music, s vámi dopolední show LSD, Lucka Schläger, Dan Rakacký, všem přejeme krásné dopoledne.
1: Průjezd Bílinou bude ještě větší peklo.
0: To snad ani nejde už, jako, no. ale samozřejmě jde. My už jsme o tom mluvili, Robert to říkal ve zprávách, protože tuším, že od 21. to je.
1: Od 21. června.
0: Já jsem to viděl, nechal potvrdit a začne oprava silnice od Kruháku, vlastně od Lidlu a dál a bude provoz řízen semafory, má to být celý měsíc a protože my víme, že Hit Radio Nord Music je nejlepším partákem k vám do auta, tak vám právě dáváme tyhle ty dopravní informace, abyste viděli třeba cestou z práce dneska odpoledne, kudy jet a kudy ne. A navíc, pozor, máme ještě bonus a to se musí líbit každému řidiči. Mm-hmm. Každý den rozdáváme plnou nádrž zdarma a abyste ji dostali, stačí velice málo. Stačí, pokud na náš WhatsApp 377-39-958 pošlete hlasovku nebo napíšete aktuální dopravní situaci, ale klidně můžete napsat i vaše zážitky z cest, co se vám stalo, příhody, nějaké vtipné nebo nějaký průšvih, co se stal.

0: dopravní vítkou a nahlásit na 3 7 3 9 5 8 jakoukoliv dopravní událost v Ústeckém kraji.
1: No a hlavně poslouchejte naší odpolední show Padla. Káťa a Kamil se na vás odpoledne od 3 těší.
2: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
3: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Si, signora.
6: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
7: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
14: No jo, ale jen na rok.
15: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
13: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2,5 tisíce a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.

0: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
1: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
2: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
1: Hit Radio North Music.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Velká paráda na Hitrádu Not Music, Taylor Swift, za chvíli Nico Santos, Sia nebo Al Mokr, teď už ale Robert, pojďme na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte v Lounech v Rybalkově ulici. Tam máme bouračku dvou osobních aut. Na místě zasahují záchranáři a policie. Počítejte se zdržením. A ještě v Litoměřicích v Liškově ulici na Kruháči se srazilo osobní auto s nákladňákem a provoz je tam částečně omezen. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy. V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
7: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Maximální cena nafty dnes klesla pod hranici 39 korun za litr, zlevnila o 37 haléřů. Nejvyšší cena benzínu naopak pokračuje v růstu ze závěru minulého týdne. Dnes mohou čerpací stanice prodávat benzín maximálně za 1,40 korun a 1,50 haléřů. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přístoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou blokaci. Rada EU informovala taky o zahájení vyjednávání o základním klastru s Moldavskem. Hrobka mídlového magnáta Johana Šichta z roku 1912, která je na hřbitově na Ústeckém Střekově a je v majetku města, se navrátí do vlastnictví rodiny. Požádala o to pravnučka. Město převod schválilo, podmínkou je uhrazení 43 tisíc korun za zpracovanou projektovou dokumentaci k rekonstrukci hrobky. Etická komise fotbalové asociace vyloučila klub MFK Karviná kvůli ovlivnění tří utkání z první fotbalové ligy. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Etická komise na to... Co mi smrkáš do zpráv?
0: Lucie, nedělej to, prosím tě.
10: Se omlouvám.
0: Tak zkus to, Roberte.
1: Etická komise o tom informovala v prohlášení na webu s tím, že rozhodnutí ještě není pravomocné.
0: Tebe fakt jako rozesměje, že se někdo vysmrká, jo?
10: Já jsem
1: zamlžili brejle.
0: To si tak zasmrkala, že se mu zamlžili brejle. Neuvěřitelný.
1: Počkej, na severu Čech bude dnes polojasno až oblačno, během dopoledne začne od západu přibývat oblačnosti, odpoledne a večer se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky a teploty do 24 stupňů.
10: Já jsem to nemohla držet. Já jsem měla
0: Lucie,
10: ta...
0: půjdeš klečet,
10: ne,
0: jako.
10: Ne, já.
0: Cože? Půjdeš klečet na hrách. Tohle se nedělá. Koukej, co to s Robertem udělalo. Lucie se zasmrká ve studiu a Robert se začne smát z toho, no. Vidíš to?
10: Ne, babíku, já se tě moc omlouvám, ale já jsem měla zánět dutin celý minulý týden a já jsem šťastná, že jsem se mohla vysmrkat.
0: Tobě do zpráv.
10: Tobě do zpráv.
1: Šlendrián.
0: Je to šlendrián.
10: Co mi smrkáš do zpráv, je moc krásná věta.
0: Tak a pojďme dál. Hit Radio North News. Lucka s Danem a dopolední show LSD jedou dál a za chvíli poradím, jak se stát hvězdou letiště a jak upoutat celníky. Mám návod.

0: Los Santos, Hit Radio Nord Music, přejeme vám krásný úterý. S váma Lucka s Danem, pochopitelně vaše LSD. Hezký den.
1: A nyní příběh a rada, jak zaručeně upoutat celníky na letišti. Stále se mi to, když jsem letěl do Chorvatska. To znamená, že tento příběh je starý 14 dní.
0: Ano.
1: A abyste byli hvězdou letiště a celníci se vás všimli, stačí mít dobré kamarády. Takhle, já
0: co
1: to popíšu. Dělo
0: Pojď.
1: Se to, že my jsme do Chorvatska jeli na dvě etapy. Ta první etapa jela autem a druhá etapa skupina letěla letadlem. A ta etapa skupina, co jela autem, ano?
0: To jste si losovali?
1: Ne, nelosovali.
0: Kdo poje, protože jste zatrestit autem, že jo?
1: Ne, jsou tací, kteří se letadlem bojí, proto jezdí autem.
0: Dobře,
1: vemou
0: dobře.
1: Bagáž, všechno, aha, odvezou to tam a my potom letíme v pohodě letadlem s Vaťuškem. Tak, a ten kamarád, co jel autem, zapomněl si vzít sušené maso. On je odborník, těšil se, že na lodi bude mít sušený maso. Je to panenka, takový cihličky sušeného masa. A řekl mi, ať to vemu já tím letadlem. A to ještě zavakuju, jo, aby to vydrželo díl. A už doma, když jsem to vakuoval, tak jsem viděl, že to vypadá velice podezřelé, ty valíčky. Koukám často na dokumenty zatčení na letišti, jak tam celníci vytahují ty balíky těch drog. Vypadalo to úplně podobně. Tak už přitom, když jsem to vakuoval, jsem si říkal, no tak to bude na letiště veselo. A bylo samozřejmě.
0: No
1: hned při průchodu rámem jsem šel na stěry na drogy, jako sám o sobě. A pak ten Baťoch taky, jak jel po tom pásu, tak tam je výhybka. Směr rovně je vem si to a běž, a směr doprava je kontrola celníku.
0: Tak. Ano.
1: A on hodil výhybku doprava, samozřejmě. Takže celnice vybalala celý Baťoch, ty vytahovala ty balíčky toho masa, vypadalo to fakt podezřele. Já tam úplně spocenej. Samozřejmě to otřeli štětečkama, dali to do těch přístrojů, zkontrolovali, zda tam nejsou drogy. Nebyly samozřejmě, takže jsem prošel, jo, ale jako uf, jo, je to nepříjemný.
0: Měl jsi zvláštní pocit, když jsi byl na té hambě, když ti ten Baťůžek, no ne, to mám vždycky takový pocit, když ti ten Baťůžek odjede vedle,
1: no, právě.
0: Že jsi na hambě, rozumíš, no. Tak se na něj ukažte teď všichni, to je on,
1: no, samozřejmě
0: ten,
1: koukali,
0: tady je podezřelej, tenhle ten.
1: No. Tak jenom jsem chtěl říct, pokud chcete být hvězdou letiště, stačí jenom sušené maso v Baťohu.
0: Já mám jiný zaručený tip, jak upoutat celníky na letišti.
1: Jak?
0: Vem se velký výstřih.
1: No jo,
0: to stačí.
1: Já nemám, bohužel, já se musím spokojit s tím masem. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. See the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when

0: Dlouho jsem neslyšela Reddy Kirkeny, 1+1. 1+1 jsme my dva, vaše LSD, Lucka s Danem pochopitelně.
1: 1+1 jsme my všichni dohromady. Takhle. Ale protože Hitrádu North Music je váš nejlepší parťák do auta, máme tady teď jednu aktuální informaci, která se týká všech, co jedou po silnici 1/13 Chomutova na Vary. Markéta nahlásila aktuální dopravní problém.
2: Chceme nahlásit dopravní nehodu ve směru z Chomutova na Vary u odbočky na Místo. Jsou tam policajti a průjezdná s menším zdržením.
1: Takže zdrženíčko trošičku. Musíte trošku jako počítat s tím, že se zdržíte na Vary směrem Chomutova. Chtěl bych taky říct to, že každá vaše dopravní informace, která dorazí na náš WhatsApp 37 39 958, je zařazena do slosování o plnou nádrž zdarma, a to se děje dneska odpoledne v odpolední show Padla s Káťou a Kamelem.
0: Každý všední den, celý červen, odpoledne, ano. U Káti a u Kamila, plná nádrž. Takže hlašte dopravní situaci Ústeckého kraje.
1: Všechno hlašte.
0: Jsme tady.
1: Všechno řekněte.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
5: Já bych koupil rákosku.
6: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz. Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
7: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
8: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firmanazážitky.cz.
13: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
19: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: Maruš, jsem unešenej. Prej, jestli chci plyn nebo benzín, že mě vyřídějí rychle a stačí jenom málo. Číslo účtu a podpis. Teď ležím v kufru a žádná škvírka.
20: Jo, ty jsi unešenej z auta.
21: Nechte se i vy unést ojetým vozem Škoda od společnosti Oky. Vše prověřené a námi servisované. Nyní získáte 3 servisní prohlídky a přezutí pneumatik zdarma. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus Okim, Lovosice a Louny. Okim.cz.
22: Hitradio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Teda, tohle bylo rozjetý. Pink válí. A snad i vám to trošku urychlilo práci. Pokud teď si říkáte, sakra, po 11. to neutíká, tak teď to uteklo. Pink a Runaway, s vámi Hit Radio Nord Music, dopolední show LSD, Lucka Schläger, Dan Rakacký, všem krásný úterý.
1: A přátelé, Činasky vyráží na turné. Přesně tak, Open Air léto 2026. Po třech letech kapela Činasky objíždí Českou republiku.
0: A pozor.
1: A pozor.
0: Pozor. Jako první zastávka, úplně první koncert tohoto turné se odehraje tady u nás na severu Čech, konkrétně v Litoměřicích, to bude Zahrada Čech.
1: Přesně tak, 19. června, což je?
0: No, což je za tři dny?
1: Ha, páteček.
0: Pozejtří. Máte teda co dělat, protože vy se můžete na ty Činasky dostat velice snadno gratis, jelikož máme nový Instagram,
1: ano,
0: který najdete jako hitradio_notmusic a tam právě soutěžíme o lístky na koncert skupiny Činasky.
1: Přesně tak, a ve čtvrtek vylosujeme tři výherce a každý dostane dva lupeny. Takže máme pro vás celkem 6 lístků na Činasky 19. června, teďka v pátek v Litoměřicích. Stačí pouze sledovat náš Instagram hitradio_notmusic. Tam to uvidíte, ne? Ten na odkaz, dáte like, tam máte všechny podmínky,
0: jo, jo,
1: a můžete prostě ty lupeny na Činasky v Litoměřicích vyhrát.
0: Pojďme si to shrnout. Takže pokud se vydáte na čas na Činasky, možná si tam dáte dlouhý kous. A když půjdete na náš Instagram, Hit Radio, podržíte Not Music, tak můžete jít zadarmo.

0: sympaťák. Benson Boone. S vámi v úterý dopoledne Hitrádio Nord Music, Lucie a Dan, dopolední show LSD. A teď, přátelé, pozor, teď aktuální zpráva ze světa.
1: Ze světa hudby a i ze světa života, protože Bonnie Tyler je zpět, přátelé. Možná jste to už od nás slyšeli, Bonnie Tyler měla vystoupit 6. června v Třebívlicích na Vinicích v rámci projektu Legendy v Třebívlicích. Koncert byl zrušen, protože Bonnie Tyler upadla po operaci do umělého komatu a probudila se právě dnes, včera, někdy aktuálně.
0: Což je dobrá zpráva.
1: A je to důležitá zpráva.
0: Jsou tři zprávy. Dvě dobré, jedna špatná. Mm-hmm.

0: Dopravní hlídka Hit Radio Nord Music. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích severních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-999-958. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Nord Music, tvůj parťák na silnicích severních Čech.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
2: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart. Nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
6: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
7: 178 000 korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
0: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
8: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
0: Hit Radio Nord Music.
9: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Daniel Boutr a jeho Bad Day. Úterý si užíváte Hitrádio Nord Music, je tady 11. hodina, to znamená, že už je tu Robert. Pojďme se podívat, co se děje aktuálně na silnicích.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Lounsku v Žatci, v křižovatce ulic Volinských Čechů a Otakara Březiny. Srazila se tam dvě osobní auta, doprava tam zpomaluje. A ještě na trase Chomutov Karlovy Vary u Málkova se srazila dvě osobní auta, blokují jeden pruh. Při nehodě došlo k úniku provozních kapalin, v obou směrech se tvoří kolony. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití proti účtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
6: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Mladí by mohli získat výhodnější penzijní spoření. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost při nakládání s úsporami. Novinky přiblíží za ministerstvo Filip Běhal.
9: Všem střadatelům do jejich 30. narozenin se státní příspěvky zdvojnásobí na 40% z jejich měsíčního vkladu. Všem klientům do jejich 36. narozenin se nově zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření jednorázově vybrat až třetinu vlastních úspor a jejich zhodnocení.
1: A to zcela bez sankce. Právo cestujících v EU na finanční kompenzaci při více než 3-hodinovém zpoždění letů zřejmě zůstane zachováno. Zástupci Europarlamentu a členských států dospěli k předběžné dohodě stran ochrany práv cestujících v letecké dopravě. Jde o první aktualizaci těchto pravidel od roku 2004. Tuto sobotu si budete moci otestovat, jestli máte na to stát se policistou. V areálu lounského výstaviště během akce Befit si můžete vyzkoušet policejní fyzické testy na nečisto. Pokud uspějete, odnesete si certifikát platný 18 měsíců, který můžete využít při přijímacím řízení k policii České republiky. Sraz je v 15 hodin u hlavní brány lounského výstaviště. Přineste si sportovní oblečení, vhodnou obuv a pití. No a na atletické zlaté tretře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského mítingu zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začne v 18 hodin. Na severu Čech bude dnes polojasno až oblačno, během dopoledne začne od západu přivíjat oblačnosti, odpoledne a večer se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky a teploty do 24 stupňů.
0: Tak nám Robert udělal radost s krásným počasím a teď pokračuje dál dopolední show LSD, Lucka Schläger, Dan Rakacký, krásné dopoledne.
8: Ano.
7: Hit Radio Nord Music.
10: Jsou hezké životní momenty, které ale nechcete, které to jsou, si řekneme už za chviličku, tak zůstaňte s námi.

0: Vy znáte jako zpěvačku z Black Eyed Peas, to byla Fergie. A o písnička o tom, že malá party nikoho nikdy nezabila, to si vem tak srdce, je to pravda. Takže kdykoliv bude možnost si zapařit, tak to udělejte. Může to být vaše poslední party třeba.
1: No tak.
0: To je to v loupe.
1: Jak se to říká, kdo se včera nebavil?
0: No, ne. Kdo se ráno nestydí, ten se včera nebavil. Je tady Hitrádio Nord Music, taky dopolední show LSD Luzka s Danem. A teď ten moment, jak se o tom mluvila Lucie, že jsou hezké životní momenty, které ale nechceš. O co se jedná? Povídej.
1: Přesně tak, ty já teďka aktuálně jako rodič prožívám. No, byla jsem na prvních třídních schůzkách našeho budoucího prvňáčka, se přiznám.
0: Počkej, jako on ještě nechodí do školy a už jsou třídní schůzky,
1: jo? No jasně, tak jsou takový ty, jsou
0: v červnu. Vám řekli, na co se připravit,
1: jasně,
0: jo?
1: Jasně, no, seznámíš se se školou, když do třídy, spolupracuji s paní Čelkou, jsou děti rozdělený do různých tříd, jo?
0: Takhle.
1: My máme tři první třídy, třeba například u nás na škole. No a já jsem tam tak seděla, vzala jsem s sebou teda i svého syna, abych nadýchal trošku tu atmosféru té školy. A teď tam vidíš toho svého malého chlapečka, kde tou chodbou v té škole. Já si ho neumím prostě vůbec představit, jak nese v té školní jídelně ten tác velký s tím jídlem, rozumíš, chudáček, se mu budou klepat ty ručičky, jasně. Prostě, já to nedávám a vlastně si uvědomuju, že to je takový ten milník, ta první třída vždycky byla ten milník,
0: ano.
1: A já už nemám a nebudu mít žádný další dítě, víš, a že už je to konec mojí reprodukce a teď už vlastně to jenom roste a těch 6 let mi tak strašně uteklo, nevím, kdy se to všechno stalo, jak je to možný.
0: Je to rychlý.
1: A prostě mám už takhle velkýho chlapečka, zítra máme loučení se školkou, to znamená, že zase další bulení, rozumím, že se na ně tam budeš koukat, budeš se učit s paní učitelkama. Prostě jsou to jako momenty, kdy jsou vlastně to krásný momenty, ale zároveň jsou těžký.
0: Takový nechtěný, nechceš to prožívat, nechceš. Protože máš z toho ousko.
1: No,
0: je to tak.
1: Ti to jako už líto, to samý podle mě třeba svatba, jo, tvých dětí, taky se už nemůžeš vyrovnat třeba s tím, že už moje dítě se jako žení, nebo vdává se dcera.
0: A vlastně jo. Už bude mít jinou ženu ve svém životě než
1: přesně,
0: tebe, viď?
1: Přesně, jsou úplně, nebo odchody dětí jenom z domova, za školou, taky, nebo taky, za partnerem, za zaměstnáním, kamkoliv. Mám takhle kamarádku, která to vůbec nedávala, ona opravdu několik měsíců z toho byla špatná a to jí dcera odešla jenom do Brna, jako na vysokou školu a za přítelem a ona opravdu měla normálně deprese, vůbec se s tím nevyrovnala, trvalo jí to fakt jako skoro rok, než se vyrovnala s tím, že v tom bytě je relativně prázdno, ticho, nemáš tam to dítě, takže jako jsou to takový hezký vlastně životní momenty, na který se možná těšíš, ale když přijdou, tak se s nima neumíš popasovat.
0: Ale zase pak moc ne, no. Co vy posluchači, taky máte nějaký ten hezký životní moment, který ale nechcete prožívat nebo nechtěli jste prožívat, můžete nám napsat váš poznatek na 377-399-958.
1: No ale našla jsem jako jedinou výhodu rodičovství v pozdním věku. To dítě vám vlastně jako nestihne odejít z domova, rozumíš,
0: to je dobrý. To jasný,
1: proto jasný. Jsem si ho udělala, jo, že já už ten odchod, co zažila ta moje kámoška, ty dcery, já už od toho rodí to vlastně asi u těch starších,
0: kolik
1: jo.
0: Kolik mají teďko, nemu?
1: No 6, no,
0: šest let,
1: mě
0: dobře.
1: Je 44.
0: Takže ty budeš ochuzena o ten jeden moment.
1: A já půjdu do důchodu, rozumíš, že on bude chtít jít.
0: Ne, takhle, on nestihne odejít z toho domova, tak ty stihneš odejít.
1: Dane.
0: To bylo drsný, já vím.

0: Teddy Swims, Lose Control, Hit Radio Nord Music, s váma Vaša LSD, Lucka s Danem, no a před chviličkou jsme tady řešili hezký momenty, který ale nechcete úplně zažít, nebo neumíte je prožít, těžce se s nima vyrovnáváte. Já to řešila v podobě prvňáčka, protože můj nejmladší syn půjde do první třídy a já jsem se s tím ještě nevypořádala úplně.
1: No, ale budeš muset, no.
0: No, nic jiného mi nezbývá.
1: Přesně tak, jako prostě musíš si zvyknout na to, že malý kluk vyrůstá, už tě bude potřebovat čím dál tím míň a tak dále, až nakonec úplně zmizí z toho rodinného hnízda. Nicméně my se ptali posluchačů, jestli i oni zažívali nějaké hezké momenty, které ale nechtěli zažít, tak...
0: No, na 3 7 9 9 5 8 nám napsal Petr. Já, Dane, to nedám, já tu zprávu nepřečtu. Ty jsi takový ten odvážnej.
1: Tak pojď. Přečtu. Takže Petr nám napsal, Petr je z Ústí, tyhle ty hezký momenty, který nechcete zažít, už mám za sebou. Když mi umřela tchýně, já jsem byl v pohodě, ale měl jsem smutnou manželku. Tak to je ostrý.
0: Ať žije černý humor. Napsal tam Petr aspoň nějaký smajlík.
1: Ne. Jenom napsal zprávu, prosím. Takhle.
0: Tak to je suchej černý humor.
2: Suchej. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Nesmíme zapomenout ani na Davida. I David, je to s námi, hezké ránko.
4: Dobré ráno, já jsem trošku naštvaný, že mám takový dobrý fora, vy mi ho nechcete nechat zjít.
5: Ježiš, ale
3: on si to normálně...
5: To je neskutečný, 20 minut tady bude brblat.
4: Tak si představte tu situaci, utkání Česka s Jihoafrickou republikou, rozhodčí žena uděluje našemu hráči žlutou kartu a on za ní jde a říká, paní rozhodčí, za co? A ona říká, já o tom nechci mluvit.
3: A s tím já tady potřebuje 20 minut. Tak Davide, jsi spokojený.
4: Díky.
5: Výborný.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Já z tebe snad vykvetu.
6: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve Valdiviánském lese.
7: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
8: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 km od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
9: www.bb.cz.
10: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Single X.
12: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
12: www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
14: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
15: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
16: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
17: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
2: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Nord Music.
19: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
20: Matracezahubičku.cz.
2: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Trát Dance Music. S váma vaše LSD, Lucka s Danem, přejeme vám hezké úterý. Jsem spisovné.
1: Jsi spisovné, Lucie.
0: Hezké, krásné úterý.
1: No a zatím to teda venku moc na léto nevypadá, ale věřte, nevěřte, léto se blíží.
0: Léto přijde.
1: No ona, já přijdu.
0: Já přijdu.
1: Říká, já přijdu. Ne, takhle už zítra bude teplej, dokonce o víkendu mají dorazit tropy a to je správně, protože o víkendu taky dorazí léto, čeká nás totiž první letní den a ten nastane v neděli 21. června.
0: V neděli už doplavek, dámy a pánové, takhle.
1: Samozřejmě.
0: Vedra začnou už od pátku prej.
1: Protože my jsme nedočkaví.
0: Ale to není jediné, co od pátku začne.
1: Jo, ty takhle, já už myslím, že jsi říkal, že bude takhle. Od pátku začne summer party, my to léto uvítáme o dva dny dříve, protože, jak jsem říkal, jsme nedočkaví a rozjedeme první letošní summer party, ve tři startuje a to znamená co, přátelé, že vás čekají samé letní songy celé tři dny od pátku až do neděle.
0: Aby jsme se naladili.
1: Budeme naladěný.
0: Na ty dovolený všechny, na ty drinky na pláži, na ty západy slunce, na ty líbačky, rozumíš, letní lásky, všechno, co k tomu patří, románky, dovolená s dětma, špatná nálada.
1: Ale hlavně slunce, teplo, voda, moře.
0: Jo? Prostě všechno se chystá teďka o víkendu, protože opravdu léto vypukne nejenom u bazénu a na koupalištích a u vodních nádrží, ale hlavně na Hit Radio North Music. V 15 hodin startujeme.
1: Jako stálo nás to hodně peněz, zařídit to počasí, jako, ale podařilo se, takže to bude pěkně dohromady. Venku tropy a na Hit Radio North Music taky tropy v rámci těch letních hitů. A budou to letní hity od 90. po milénium až současnost. A ten důkaz tady máme právě teď, protože se trošku nalákáme na tu summer party, která odstartuje v pátek ve 3.
0: Tak pojď.
1: Pedro, Pedro, Pedro. Pojďme, Pedro, Pedro, Pedro.

0: S vámi Hitrádo Nord Music, taky dopolední show LSD, Luzka Šléger, Dan Rakacký a za námi jedna z nových písniček tady v playlistu Hitrády a Nord Music, Krištof a Dominique Alagia, kdo to je?
1: To je Dominika Alagia.
0: Ano.
1: Je to dívka slečna, která byla teďka v soutěži Miss Czech Republic,
0: jo, aha,
1: kde vyhrála nějaký titul Miss Grand a pojede nějakou velkou prestižní světovou soutěž. No a Dominika je taky influencerka především.
0: Takhle.
1: Ale taky jako zpěvačka, pozor. Ona jako
0: zpívala hezky.
1: Zpívala hezky, zpívá. A já bych řekla, že Krištof se trošku, kapela Krištof se trošku zrcadlí, malinko mi připomíná Marka Straceného, který jako najel na ten trend zpívajících influencerů, zpívajících sportovců, že jo, ty kapely si takhle jako zvedají ty dosahy těma influencerama, tak, no, je to tak.
0: Víš to, já myslím, že to je proto, že se Krištofovi, potažmo Richardu Krajčovi, Alagia líbí. Proto
1: já si myslím, že Richardovi se určitě Dominika Alagia líbí.
0: Jo, líbí, tak proto.
1: Já myslím, že každému může, tak ona je to krásná dívka.
0: Jo.
1: Akorát on je ve věku jejího otce, jo, bych řekla.
0: Dominiko, nechceš si hrát písničku? Pojď ke mě do studia, dáme tam song společný.
1: Mám tam bombonky.
0: My se loučíme. Dopolední show LSD je ve finále, za chviličku srdcovky, taky nezapomeňte na odpolední show Padla Katka Kamil, kde můžete vyhrát plnou nádrž zdarma. A my opět zítra
1: zase v 9 hodin ráno na značkách. Tak pa, pa, pa, užijte si krásný úterý.
0: Ahoj.

0: koupelny, kuchyně a spánkové studio.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
5: No jo, ale jen na rok.
6: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
4: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet CZ. Internet, který má šťávu.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
10: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
11: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
12: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: Jezdí ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
14: Autonord, váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
15: Hit Radio Nord Music.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na dálnici D6 mezi 83. a 75. kilometrem směrem od Karlových Varů na Prahu. Bude probíhat údržba zeleně a údržba bude probíhat i za výjezdem z Litoměřic u Trnova směrem na Českou Lípu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Hausbrand Café per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Maruš, jsem unešenej! Prej, jestli chci plyn nebo benzín, že mě vyříděj rychle a stačí jenom málo. Číslo účtu a podpis. Teď ležím v kufru a žádná škvírka.
8: Jo, ty jsi unešenej z auta.
9: Nechte se i vy unést ojetým vozem Škoda od společnosti Oky. Vše prověřené a námi servisované. Nyní získáte 3 servisní prohlídky a přezutí pneumatik zdarma. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus Okim, Lovosice a Louny. Okim.cz.
10: Hey, this is Ava Max. All the hits.
11: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: On air.
10: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
12: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Přibývá zájemců o vyřízení cestovního pasu na poslední chvíli. Úřady je mohou vydat do 5 pracovních dnů, ale také do 24 hodin. Na zvýšenou poptávku jsou dobře připravení, popisuje za ministerstvo vnitra Adam Rezler.
13: Požádat o expresní cestovní pás je možné na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností v Praze na městské části anebo na ministerstvu vnitra. Správní poplatek za pas vydaný do 5 dnů je 3000 korun, pro děti do 15 let 1000 korun a za pas vydaný do 24 hodin 6000 korun pro dospělého a u dětí do 15 let je cena 2000.
12: Pas vydaný do 24 hodin je možné vyzvednout pouze na ministerstvo vnitra. Krajský soud v Praze začne 24. září projednávat žalobu největší internetové firmy Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše. Důvodem žaloby jsou podle dřívějšího vyjádření firmy sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby. Babiš už dříve sdělil, že si za svými vyjádřeními stojí. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila k tomu kampaně Gameplay není realita. Je založena na videích, která využívají motivy fiktivních videoher a ukazují situace, které mohou v reálném světě skončit tragicky. Od pondělí jsou vizuály na nádražích po celé republice a také na internetu. Teď se ještě podíváme k nám.
2: U dopravního hřiště v Děčíně vzniká beach volejbalová aréna. Na zatím nevyužívaném pozemku vedle dopravního hřiště na Kamenické ulici vzniká nový sportovní a komunitní areál. Lokalita byla původně určená pro výstavbu psího hřiště. Po změně záměru město pozemek pronajalo za symbolickou cenu 1 koruny za metr čtvereční ročně.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Na severu Čech bude dnes polojasno až oblačno, odpoledne a večer se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky, teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
14: Je 12 hodin, 2 minutky, máme tady úterní pravé poledne, posloucháte Hit Radio a začínají vaše oblíbené srdcovky. My se znovu dostaneme do 80. let, do 90. let, tak kdybychom byli teď v televizi a pokud jste vyrůstali v 90. tak řeknu, je právě tolik, kolik je, protože začíná váš oblíbený pořad srdcovky. Víte, z jakého seriálu to je? Pokud ano, tak předpokládám, že už vás taky bolí kolena a ráno záda, když vstáváte z postele. 12 hodin, 3 minuty, pojďme na to. Mám tady první z pěti srdcovek a vybírám něco, co možná neznáte, ale věřím, že se do toho zamilujete, jako včera na první poslech. Francouzský hudební producent Superman Lovers a jeho nádherný groove z roku 2001. A vám garantuju, že tohle bude vaše nová srdcovka.

0: Tak co na to říkáte? Superman Lovers, Starlight, rok 2001 a srdcovka s číslem 1. Tohle je Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A protože teď máme oběd, tak určitě znáte ten pocit, když se fakt dobře najíte. Když si fakt pochutnáte a teď se jenom tak jako opřete, možná trošku rozvalíte, povolíte si ten knoflíček u kalhot, že jo? Dámy možná třeba i dozepnou podprsenku, to jsem viděl, že se jako dělá taky, aby člověk mohl dejchat. A ty tak jako sedí a říká si, wow, tohle je skvělej pocit. Tohle jsem potřeboval, potřebovala, výborný to bylo. Tak přesně takhle se budete cítit s druhou srdcovkou, kterou jsem pro vás nachystal. Tohle je podle mě, kdyby ta srdcovka mohla chutnat, tak je to normálně svíčková od maminky, jo? Nebo vaše nejoblíbenější jídlo, nebo nějaký fakt jako super dezert, šláčkový dort, prostě něco. Jakmile to sníte, tak si sednete a máte ten fantastický pocit. Tak přesně tohle jsou Jam & Spoon a srdcovka s číslem 2. Tak se opřete a užijte si to. Tady je na Hit Radio. Právě teď srdcovka s číslem 2.

0: I přesto, že velmi často byla v autogaráži na plakátu, tak měla Kim Wilde spíš dámské publikum. Tak holky, Kim Wilde jenom pro vás. Další srdcovka na Hitrádiu, tentokrát už s číslem 3.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Páni, toto letí, každopádně Kim Wilde skvělá, předtím Jam & Spoon a já jsem rád, že to na vás přehodilo tu dobrou atmosféru, ten dobrý pocit, to jsem opravdu rád a dokonce tady mám zprávu, která přišla od Stady z Ostravy a píše: ahoj Jirko, tak teď se mi vyrazil dech, tu skladbu jsem neslyšel spoustu let. Hrával jsem ji na diskotéce často. Siborec, volume doprava, díky moc. No tak. Stando, děkuju. Upřímně, asi není nic lepšího, než když dostanete pochvalu nebo kompliment od někoho z oboru. Toho si moc vážím. Tak si říkám, kdy naposled někdo vás pochválil a za co to bylo? Klidně se můžete pochlubit na WhatsAppu Hitrády a 777-937-777 a my si dáme další srdcovku. A tentokrát půjdeme do elektronické hudby, protože mám tady ještě zprávu od Karla, který píše: čau, moc rád poslouchám srdcovky, děkuju za ně, myslím si, že je to nejlepší pořad v českém rádiu. OK, děkuju. A pokračuje to, ale je to samej pop a rock. Minule mě dostali PSH, ty jsem opravdu nečekal. A dnes bych rád slyšel i něco pro nás, milovníky elektronické hudby. Máš tam něco z devadesátek, co nehrajete a přitom je to srdcovka? Schválně, jestli něco najdeš. Zdraví Kája. No, děkuju za tuhle challenge. Je to skvělý. Najednou já mám jako pocit, že na to nejsem sám, že ty srdcovky opravdu vytváříme spolu. A to je na tomto nejhezčí. Takže ano, hledal jsem a říkal jsem si něco, co opravdu na Hitrádiu jen tak neuslyšíte. A co opravdu, pokud patříte mezi skuteční milovníky elektrohudby z 80. a 90. let, tak tohle fakt oceníte. Je to skupina, která vznikla v Německu. V roce 1991, v roce 1993 vydali svůj druhý album a na tom albu se objevil mega hit, který se potom hrál úplně všude. Jmenuje se Inside Your Dreams a ta kapela, ten hudební projekt, který dal dohromady DJ Alex Christensen, tak ten se jmenuje U96. Znáte? Tak tady to je na Hitrádiu. Srdcovka číslo 4.

0: Je to gospel. To je pátá srdcovka, kterou slyšíte dneska na Hit Rádiu. 12 hodin 24 minut, toto uteklo teda. Máme před sebou už jen jednu jedinou srdcovku.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A ta je na vaše přání. To znamená, že na 777 937 777 mi můžete napsat, co byste dneska chtěli slyšet. Co vám dneska udělá radost? Jaká je ta vaše největší srdcovka? Je jedno, jestli to bude česká, německá, anglická, francouzská. Nechám to na vás, jestli to budou 80, 90, nebo klidně. To může být i něco ze současnosti. Srdcovka na přání už je opravdu čistě a jenom podle vašeho gusta. A dneska vám opět za srdcovku na přání, pokud vám ji zahraju, tak vám ještě navíc, kromě toho, pošlu 4 lístky na Vysočina Fest, který bude začátkem července, kde to bude opět nabitý interpretama, mimo jiné tam bude třeba i Lucie nebo i Ben Kristoval, to znamená, že všechny generace si přijdou na své. Tak pokud chcete vyrazit, pište, co byste teď chtěli slyšet za srdcovku na přání, a to na 777 937 777.
1: Nejdelší den v roce je tady. Letní slunovrat. A my ho odpálíme jako nikdy dřív. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio. Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
6: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
7: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Máte v obývacím pokoji gauč? Pokud ano, pokračujte v testu dál. Vejde se na gauč víc než jedna osoba? Pokud ano, gratulujeme. Právě jste složili gaučový test. Jeden z předpokladů stát se hostitelem pro děti z dětského domova.
9: My z dětského domova nepotřebujeme nic speciálního. Stačí mít někoho, s kým se podíváme na film. A díky hostitelský péči je tohle možný. I málo má moc. Spoluživot.cz.
10: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
11: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
12: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 000 korun. Nyní i ve verzi kombi.
2: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je 12 hodin 35 minut, posloucháte úterní srdcovky na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Poslední srdcovka je na vaše přání a ta míří za Hankou, která píše: ahoj, mojí srdcovkou je písnička She's the One od Robbieho Williamse. S kamarádkou jsme ještě na DVDčku vždy sledovali jeho koncerty a dojatě záviděli holkám, které se vytáhl na pódium a objal se s nimi. Zdraví Dana. Jo, tak pardon, tak ne Hana, tak Dana. Tak Dano, já gratuluju. Posílám jednak Robbieho Williamse, ale zároveň také i 4 lístky na Vysočina Fest, který bude začátkem července. Fantastický český hudební festival. Tak si to užij dvakrát, jak v červenci, tak i teď.

0: i na Arihep na úterní poledne 12 hodin a 40 minut. Dnešní srdcovky jsou za námi, to je pravda, další vás čekají zase zítra mezi 12 a 13 hodinou, vlastně s úderem pravého poledne. Zároveň i zítra pro vás budu mít 4 lístky na Vysočina Fest, zatím se tady můžete podívat na webové stránky, abyste se tak trošku naladili a navnadili, protože i zítra za srdcovku na přání 4 lístky odesíláme. Dneska tady ještě jednou gratuluju Daně, posílám ještě jednou na dálku pozdrav, no a zítra to můžete být zrovna právě vy. Do 13. hodiny, kdy nám Lucie řekne, co se kde aktuálně děje v nejnovějších zprávách, stihneme ještě například Linkin Park a nebude chybět ani Dan Barta s hitem On My Head, tak buďte s námi.
1: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
5: XXL výprodej v online shop CZ.
6: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
11: Ekokom. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
12: Senkor.
13: Trenírkárna.cz.
14: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
13: Trenírkárna.cz.
15: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin...

0: kemping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
1: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Nesmíme zapomenout ani na Davida. I David, je to s námi, hezké ránko.
2: Dobré ráno, já jsem trošku naštvaný, že mám takový dobrý fora, vy mi ho nechcete nechat říct.
3: Ježiš, ale on si to normálně... To je neskutečný, 20 minut tady bude brblat.
2: Tak si představte tu situaci, utkání Česka s Jihoafrickou republikou, rozhodčí žena uděluje našemu hráči žlutou kartu a on za ní jde a říká, paní rozhodčí, za co? A ona říká, já o tom nechci mluvit.
1: A s tím já tady potřebuje 20 minut. Tak Davide, jsi spokojený.
2: Díky.
3: Výborný.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Když se na nás blíží to El Niño a má být asi 35 stupňů ve stínu už tento týden, tak si dáme Dana Bartu On My Head ze snowboardiáku, tak trošku na ochlazení. No a jsou před námi i nejnovější zprávy. Začínáme dopravou, bude tady 13. hodina.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, dálnice D7 mezi 51. a 43. kilometrem směr Praha bude probíhat údržba vozovky a ještě D8 mezi 49. a 29. kilometrem směr na Prahu bude probíhat taktéž údržba. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
3: Nehodu máme na trase Most Lovosice v Podsedicích.
2: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio North Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio North Music.
4: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko v letní sezóně opět posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku nebo v Řecku. Na ministerstvu zahraničí pak bude připraven konzulární tým rychlého nasazení. Došlo také k dílčímu vylepšení aplikace Drost, jak říká šéf rezortu Petr Macinka.
9: Jsme tam přidali možnost nějakého hromadného prodloužení té registrace, tak abychom věděli, kde se naši občané pohybují, aby nevypadli z toho systému po té, co třeba uplyne ta doba, po kterou se do rozdů registrovali, takže v případě, že někde zůstanou, tak my o nich budeme dále vědět.
8: Macenka opět vyzval české turisty, aby se před cestou do zahraničí v systému Drost registrovali. Pod železničním viaduktem v obci Rybník u Dolního Dvořiště dopoledne uvízl autobus. Vezl zahraniční turisty z Lince do Českého Krumlova. 4 lidé byli lehce zraněni a ošetřeni na místě. Autobus přišel při kolizi o část střechy. Podle policie řidič nerespektoval dopravní značení. Z centra postupemi u Berlína je aktuálně evakuováno na 6,5 tisíce lidí. Důvodem je nález bomby z druhé světové války. Zónu, ve které je i hlavní nádraží nebo Braniborský zemský sněm, museli lidé opustit ráno do 8:30. Pyrotechnici teď pracují na zneškodnění bomby. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Už i Most začal vyhánět dodávky ze sídlišť. Na sídlišti Liščí vrch včera začala platit změna v parkování, a sice omezení stání nákladních vozidel v nočních hodinách. Opatření má podle vedení města uvolnit více míst pro rezidenty. Nová pravidla se dotknou například ulic Komořanská, Josefa Ševčíka, Jana Kříže nebo Jana Zajíce.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Na Ústecku bude dnes polojasno až oblačno, odpoledne a večer se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Jirka Pelnář. Hit Rádio.
0: Posloucháte úterní odpoledne na Hitrádiu 13 hodin a 3 minutky a je dobře, že posloucháte, protože už za pár okamžiků uslyšíte exkluzivní rozhovor. Přímo sem ke mně do studia Hitrádia dorazí naše fantastická česká zpěvačka Kateřina Marie Tichá. Budeme si povídat o jejím blížícím se koncertu, který bude 25. června. A zároveň nepřijde sama. Společně s ní přijdou dámy ze dvou charitativních organizací, které Kateřina Marie Tichá podporuje. Které to jsou, uslyšíte za chviličku. Buďte s námi.
2: Hit Radio North Music.

0: Liquido a narkotik na Hit Rádiu ve 13 hodin 7 minut. No a právě teď já můžu exkluzivně u nás ve studiu Hit Rádia přivítat mé vzácné hosty. Prvním hostem je Kateřina Marie Tichá, naše oblíbená česká zpěvačka. Kačí, ahoj.
1: Ahoj, krásný den.
0: Jsem rád, že jsi opět tady u nás ve studiu Hit Rádia. A společně s námi tak je tady také paní Linda Tichotová z agentury Cesta domů. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A také paní Týna z organizace Babička.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den. My si dnes budeme povídat vlastně o charitativních organizacích a zároveň také o tvém koncertě. Já bych začal koncertem 25. června, protože to bude pro tebe zase něco úplně novýho, kdy z O2 Univerza to bude trošku intimnější, komornější. Jak ty se těšíš?
1: Já se na to těším hrozně moc, protože ty pražský open airy jsou vždycky strašně krásný a budeme v Riegerových sadech. Mm-hmm. Už je to skoro vyprodaný, takže si myslím, že ta atmosféra bude úžasná. A my si dokonce jako z toho univerza podzimního trošku toho vezeme jako sebou do těch Riegerových sadů, takže tam budeme mít ty krásný hosty, který jsme měli v tom univerzu. Bude nás strašně moc na pódiu, takže si myslím, že to bude krásné.
0: Co je pro tebe příjemnější? Stát na tom velkým pódiu pod střechou, anebo na tom menším pódiu být trošku blíž lidem a pod otevřeným nebem?
1: Já si myslím, že je to takový to klišé starý, že prostě obojí má svoje. A že prostě být v tom univerzu, to byl samozřejmě životní zážitek a navíc mám pocit, že se nám to, ta hala vlastně docela velká, povedla přeměnit takový obývák, kdežto ty venkovní koncerty jsou přesně takový, jako že tam člověk může víc dýchat, má tam víc prostě prostoru a má to taky svoje, no. A hlavně je léto, takže je to i taková jináčí nálada. Strašně se těším.
0: Teď se blíží El Niño, takže ono to bude rozehřátý, má být 35 stupňů Celsia.
1: Ojojojoj.
0: Ale 25. června doufáme, že večer bude aspoň trošku stínu. Otevírá se už v 18 hodin?
1: V 17 hodin.
0: V 17 hodin už se otevírá. Proč tak brzo?
1: Otevírá se tak brzo, protože od 17.45, od 17:45, my tam máme přichystanou takovou krásnou věc navíc, takzvaně, a budeme tam mít takovou besedu, budeme si povídat nejenom mezi sebou, ale i s lidmi, když za náma přijdou brzo, a právě s projektem Babičky a s Cestou domů, což jsou dvě organizace, se kterými já jsem spojila síly, a budeme si povídat o tom, jak oni pracují, proč jsme spojili síly, a budou tam i nějaký doprovodné aktivity a ten koncert potom bude i začínat hrozně brzo, protože musí i brzo končit, protože jsou v Riegerových sadech omezení zvuková, takže moc doporučuju přijít brzo.
0: A my si takovouhle malou besedu tady uděláme už za chvíli, hned jak si dáme tvou první píseň v rámci dnešního rozhovoru. Vybrali jsme spolu Byt 66. Proč? Hned jako první. Když jsem se zeptal, abyste věděli, já jsem se zeptal Kateřiny Marie Tiché, jakou bych chtěla slyšet píseň jako první. Tak proč Byt 66?
1: Protože je nová, protože je z desky, která ještě neexistuje. A protože je to písnička o mém prvním bytě v Praze, kde jsem žila dlouho, dlouho a sama a ne sama a je to takovej můj oblíbený love song.
0: Tak jdeme na love song, který je oknem do soukromí Kateřiny Marie Tiché. Pojďte začukat, my vám otevíráme dveře k bytu číslo 66.
4: Mažu stopy

0: Naše horká novinka a zároveň obecně horká novinka v rámci české pop music. Single Byt 66, Kateřina Marie Tichá, píseň z alba, které ještě nevyjde. Kdy vyjde? Kačí.
1: Vyjde na jaře, když pán bude a producenti, když budou pracovat a já, když dopíšu písničky, tak album vyjde na jaře.
0: Kateřina Marie Tichá je mým dnešním hostem ve studiu Hit Rádia. A nejsme tady sami. Ty jsi si sebou dnes přivedla vlastně tvé hosty, které my uvidíme i 25. června v Riegrových sadech v rámci tvého koncertu. Ale před koncertem, protože nebudou zpívat. I když paní Týna zpěváčková by k tomu vlastně měla už od malička předpoklady, alespoň podle jména, tak jsou to dvě charitativní organizace. Proč jsi vybrala právě Babičky a právě Cestu domů?
1: A já tak nějak celoživotně tíhnu k tomu tématu péče o, buď o jako seniory, anebo třeba i o odcházející lidi, protože to vlastně často i bývají seniori. A vlastně mi přijde, že když to řeknu úplně jako jednoduše nebo zjednodušeně, že vlastně o zvířátka, o děti a o takový jako témata, které jsou takový jako krásně komunikovatelný, tak o ty se stará spousta mých kamarádů a je to úžasný, ale vlastně nemám kolem sebe moc lidí, kteří by se zabývali právě seniorama a právě tady těma tématama a říkala jsem si, kde bych tak mohla přispět jako svým dílem. Tak jsem si říkala, že to je úplně jako nejlepší místo a kromě toho prostě mám, nebo měla jsem a mám krásný vztah se svýma jako prarodičema a třeba odcházení mých prarodičů konkrétně pro mě bylo hrozně jako těžký a myslím si, že to bylo těžký i kvůli systému, který je nastavený u nás, nebo ne u nás, jako všude, k tomu, kvůli tomu, jaký máme obecně jako vztah k tomu odcházení a jak vlastně se toho hrozně bojíme a myslím si, že to mohlo být možná trochu jednodušší, kdyby mě tím někdo mohl provázet. A právě to provázení tady tím podzimem nebo zimou života jako podporujou právě tyhle ty dvě organizace, které tu mám dneska sebou, nebo tady svoje krásné tady zástupky těch organizací. Takže jsem hrozně ráda, no, že vlastně existuje někdo, kdo pomáhá lidem, aby to odcházení bylo jednodušší, aby ten podzim nebo ta zima toho života mohly být jako krásný a aby to mohlo být pozitivní čas, abychom prostě to měli, abychom tím byli obklopený a právě neměli stažený krk a nebyli z toho jako nešťastný, že se to děje, protože to je přirozená součást života.
0: Já si teď říkám, jestli vy ještě budete mít dneska co říct, teda když se na vás dámy koukám, protože Kačí to řekla nádherně. Pojďme tady představit organizaci Cesta domů. Paní Linda.
2: Cesta domů je organizace, která už 25 let poskytuje služby lidem na konci života a jejich blízkým. Jako první založila poradnu, která stále funguje. Potom se přidal domácí hospic, ve kterém jsme se postarali téměř o 10 000 pacientů od té doby. Jde o jak o dospělé, tak o dětské pacienty, protože i s těmi se setkáváme. V posledním roce jsme přidali také takový malý lůžkový hospic, protože ačkoliv říkáme, že když si to lidé přejí zemřít doma, tak se snažíme jim to umožnit, ale ne vždycky je to možné. Tou překážkou může být to, že nemají blízkého pečujícího. Tak potom tady poslouží ten lůžkový hospic, kde se mohou cítit jako doma. Máme i další služby sociální, poskytujeme odlehčovací služby, což jsou vlastně služby pro ty, kteří pečují o dlouhodobě nemocné blízké, aby si mohli odpočinout, případně aby jsme jim tady pomohli s něčím, tu již zmiňovanou poradnu, půjčovnu a vlastně kromě všech těchto zdravotních a sociálních služeb pečujeme také o to téma, šíříme právě osvětu, šíříme informace tak, aby se lidé co nejvíce dozvěděli, aby potom, když to tedy přijde, tak aby věděli, co a jak, kam se obrátit. A nevím, jestli to mám teď rozvádět, nebo...
0: No, klidně. Mě spíš jenom zajímá, jestli potřebujeme osvětu v Česku na toto téma.
2: No, rozhodně. Asi nejenom v Česku, tak jsou země, které severské a západní, které jsou na tom třeba líp, ale jak jste naznačil, je to, nebo Kateřina, je to prostě téma, o kterém se moc nemluví. Zároveň se tedy týká každého z nás. Každý z nás se ocitneme v situaci, kdy někdo blízký nám soucitne na konci života, takže je to důležitý a jasně osvěta určitě potřeba.
0: Co projekt Babičky?
3: Projekt Babičky je tady rok, plus minus, a vlastně my přinášíme vědomou přítomnost, dotek, blízkost, pocit bezpečí těm seniorům, těm babičkám. kterým to chybí. Snažíme se tím vlastně zařadit zpátky do nějakého jako života. A máme tady po České republice několik proškolených nositelek, vlastně máme tady po České republice poměrně dost už domovů, hospiců, navštěvujeme i paliativní oddělení a tak dále a tak dále. A je to hezký.
0: Jaké to je, když se ozve nějaký hudebník, umělec, někdo, kdo má jméno jako Kateřina Marie Tichá, a řekne vám, že s vámi chce spolupracovat? Je to pro vás důležité jako pro organizace?
2: No, je to velká radost. Já si přesně pamatuju tu chvíli, kdy mi Kateřina zavolala. Velmi mě to potěšilo, protože takovéhle nabídky rozhodně nedostáváme každý den. A jak ona sama říkala, je to tedy téma, které, když už vlastně lidi zajímá, tak většinou až třeba ve starším věku. Takže to, že Kateřina přišla, to nás moc potěšilo.
3: Souhlasím.
0: Výborně, my si dáme další píseň, tentokrát v horách. V horách. Zazní v horách i v Rigráčích?
1: Zazní. To bude strašně dlouhý koncert, já se těším, tam se konečně vejdou všechny písně, které nestíháme hrát na těch letních festiácích.
0: 25.6. jste všichni zváni, zbývá posledních pár vstupenek a zároveň doporučujeme, abyste přišli dřív, protože zhruba od 17:45 cca, nebo chvilku po půl šestý, tak bude začínat právě exkluzivní beseda, kterou živě můžete poslouchat, a to se zástupcemi organizace jak Babičky, tak Cesta domů. Za chviličku pokračujeme v našem rozhovoru, tak buďte s námi.
4: Vracím se na místo.

0: nový plot má. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
2: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
3: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
8: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
9: Já bych koupil rákosku.
10: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
1: No jo, ale jen na rok.
2: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
0: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
3: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy. V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Kateřina Marie Tichá, Zničená zem, teď tady u nás na Hitrádiu. A zároveň Kateřina Marie Tichá právě teď i živě u nás na Hitrádiu. A nejsme tady sami, společně s námi tak jsou také ve studiu zástupkyně organizace jak Babičky, tak také Cesta domů. Víme, že je to velmi zásadní téma, které nás vlastně jako spojuje, o kterém se moc nemluví. A Kateřina Marie Tichá si vybrala právě tyto dvě organizace jako charitativní organizace, které bude podporovat i nadále. Když, teď půjdu Kačí k tobě, když se řekne podporovat, co to znamená? Znamená to jenom, že sdílíš jejich informace na Instagramu, anebo si součástí a vydáváš se třeba i osobně na některé projekty?
1: No teďka třeba právě, když jsme začali spolupracovat, když jsem se stala vlastně ambasadorkou projektu Babičky, tak jsem vyrazila s nima na návštěvu právě jednoho domova, kde jsem vlastně viděla jejich práci a vlastně jsem se do ní i jako trošku zapojila a chodili jsme vlastně po těch pokojích za těma vlastně pacientama, povídali jsme si, dělali jsme třeba masáž rukou a vlastně ten vědomý dotek, který je gro právě projektu Babičky, tak tam probíhal a bylo to úplně jako překrásné.
0: Možná jedna společná otázka na vás, na všechny dámy. Změnilo vám vaše práce pohled na život?
2: Změnilo. Myslím si, že je velmi důležitý pochopit, že každý tady máme nějaký svůj určitý čas. A měli bychom si ho vážit, měli bychom se naučit žít tím okamžikem a být prostě k lidem sami k sobě laskavý, pokorný. A to, co vlastně my jako vydáváme sami ze sebe, tak to se nám vrací, takže to je takovej můj mindset teď.
0: Říká paní zpěváčková z organizace Babičky. Cesta domů. Vy vlastně pomáháte s odcházením z tohoto světa doma. Ne někde v nemocnici, ne někde v hospicu, i když máte i jako částečně lůžkový. Je pro pacienty, pro vaše klienty to domácí prostředí opravdu tak velkou změnou?
3: No, tak většinou asi ano. Stává se třeba, že když jsou přeloženi do té domácí péče, tak se zlepší se jejich psychický stav většinou a často se vlastně zlepší i ten zdravotní stav, takže se třeba vlastně jako prodlouží i ta předpokládaná délka života. A důležité je taky, že ti pacienti nejsou jediní, kteří z toho profitují, ale těží z toho i jejich blízcí, kteří sice mají těžkou práci, starají se, ale tím, jak vlastně provázejí toho člověka, jsou s ním do poslední chvíle, tak většinou i se lépe vyrovnají s tou ztrátou.
0: Vy se samozřejmě můžete na veškeré informace podívat na webových stránkách cestadomu.cz nebo na instagramovém profilu Babičky.
2: Projekt Babičky.
0: Ano, projekt Babičky. Webové stránky se dávají teprve dohromady.
2: Snad do konce června budou hotové.
0: Super. A kdybyste se chtěli i vy, kdo nás teď posloucháte, fyzicky zapojit, tak jde to?
2: Jde to.
0: Jak? Co Babičky konkrétně?
2: Co Babičky konkrétně? Tam je potřeba, než se vlastně člověk zapojí do projektu Babičky, projít si Akademii vědomého doteku. A to si taky můžete najít na Instagramu Skin Rituals. A když si projdou Akademii vědomého doteku, tak potom se můžou vlastně přihlásit nebo projít školeníčkem takovým drobným na projekt Babičky a my jim potom pomůžeme do domova vlastně zařadit a pak už to jenom frčí.
1: A já můžu jenom k tomu dodat, že vlastně člověk se do tohohle toho zrovna konkrétního projektu Babičky může zapojit za mě teda i vlastně bez projektu Babičky, jenom z inspirací projektu Babičky a může třeba jít za tou svojí babičkou, za tím svým dědečkem a pohladit je a vědomně s nima strávit ten čas a jakoby dotknout se jich, protože ne, že všichni to samozřejmě že by to chtěli úplně všichni, samozřejmě se souhlasem a s ohledem na osobnost, ale prostě ten jako dotek jako takovej často ho jako nedáváme těm starším osobám a oni třeba ho jako chtějí pořád úplně stejně, ale...
0: Já tady mám zprávu, kterou nám píše paní Lucie a píše, moc vám děkuji všem třem za vaši práci. Nedávno mi odešel můj nejbližší a já se s tím velmi těžce vyrovnávám. Jen jak vás poslouchám, tak vím, že si o tom potřebuju s někým více popovídat. Kdy ještě jednou je ta vaše beseda?
1: 25.6. v Praze, v Rígrových sadech. V 5 hodin je dobré tam být, bude to začínat po 5:30.
0: A bude to jenom beseda, nebo tam máme i doprovodný program v rámci tvého koncertu?
3: Cesta domů, tam bude mít stánek. Já jsem ještě neřekla, že my vydáváme také knížky, takže ty knížky, které se vztahují k našemu tématu, budou na místě a bude tam taky taková speciální aktivita. Konkrétně budou moct lidé napsat pohled svým nejbližším.
0: Yeah. Kdy naposled jste poslali někomu pohled?
1: To je strašně krásné.
0: No jasně. Já se teda vybavím chuť té známky, když jsme ještě analyzovali, ale to už se dneska asi nedělá.
1: Dělá.
0: Pořád. Tak teď jsem se usvědčil sám, že opravdu už to bylo velmi dávno. Dámy, já vám moc děkuji za to, že jste přijali pozvání sem do studia Hit Rádia. Moc vám děkuji i tady za paní Luci, za práci, kterou děláte, protože je to opravdu téma, které je pro většinu z nás tabu. A možná i záměrně ho v sobě tak trošku dusíme, protože si to občas nechceme přiznat a čekáme prostě jenom na to, až to přijde. Takže vám děkujeme za vaši práci. Kačí, tobě moc děkujeme za to, co děláš a že i z pozice umělkyně, byť nemusíš, tak podporuješ tyto charitativní organizace, které nejsou jenom o zvířátkách a tak podobně.
1: Ale zvířátka taky podporuju.
0: Jasně, tak jako velká pejskařka. No a hlavně tobě děkuju, že jsi přišla, protože je 3:45 a za chvíli jdeš do jedenu, ne?
1: Je to tak. 16:30 jsem tam jako na koni.
0: Jaké to je vystupovat se Farnou v Edenu?
1: Je to obrovský, je to šílený, Eva je obrovská inspirace, jsem strašně vděčná, že mě tam takhle vzala sebou a je to nádherný a mrzí mě, že už je to jenom dneska, že to nemůže být třeba ještě týden.
0: Když Eva tebe vzala sebou, bereš ty někoho sebou na koncert, dáváš taky šanci mladým, talentovaným umělkyním, umělcům?
1: Snažím se, teďka zrovna v Rígrových sadech, tam během toho našeho programu, než začne náš koncert, tak tam bude taky taková mladá zpěvačka z ostravského regionu, jmenuje se Veronika Valová a je úplně skvělá a hrozně jsem zvědavá, co na ní lidi řeknou.
0: No já myslím, že bude válet. Takže moc děkujeme, ještě jednou mými hosty byli Kateřina Marie Tichá, děkuju.
1: Děkuji.
0: Taky za projekt Babičky paní Týna Zpěváčková.
2: Děkuji.
0: My děkujeme a za agenturu Cesta domů paní Linda Tichotová.
2: Děkuju.
0: No a my si dáme poslední píseň. Co ty na to?
1: Jdeme na to. Krásný den.
0: Kateřina Marie Tichá, David Stypka, Divoká. Tady u nás na Hit Rádiu.

0: Kokota. Kateřina Marie Tichá a David Stipka Divoká. 13 hodin 44 minut. Posloucháte Hit Radio. Za chviličku taky Divokej byl s Jitem Plakala. Nebude chybět ani Enrique Iglesias. No a po 14. hodině i náš oblíbený pořad Pravda nebo Bullshit, takže opět budu potřebovat znát vaše názory na svět a na život. Kde jinde? To můžete říct nahlas, než tady u nás na Hit Radio. Protože psát komentáře na Facebooku umí každý, ale říct to nahlas, to můžete jenom u nás. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Za chvíli další hity.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
5: Mira.
3: Rybičky.
5: Migové.
3: Jdeme na hrady.
5: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Landa,
5: Harley,
3: Tomáš Klus,
5: Single X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival,
3: to jsou hrady. www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok.

0: 2,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Maruš, jsem unešenej! Prej, jestli chci plyn nebo benzín, že mě vyřídějí rychle a stačí jenom málo. Číslo účtu a podpis. Teď ležím v kufru a žádná škvírka.
2: Jo, ty jsi unešenej z auta.
3: Nechte se i vy unést ojetým vozem Škoda od společnosti Oky. Vše prověřené a námi servisované. Nyní získáte 3 servisní prohlídky a přezutí pneumatik zdarma. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus Okim, Lovosice a Louny. Okim.cz.
4: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5 000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
5: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga, Abracadabra, je tady závěr další odpolední hodiny. Před námi nejnovější zprávy, s vámi Hit Radio.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na příjezdu do Bíliny směrem od Teplic bude probíhat údržba povrchové kanalizace. Počítejte s omezením. Ještě jde osmička mezi kilometry 78 a 74 ve směru na Ústí probíhají práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Housebrand Café per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
11: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přejem Cirenková. Plošný zákaz mobilů ve školách, včetně přestávek, to chce prosadit premiér Andrej Babiš. Podle něj do výuky nepatří a okrádají děti o dětství. Ministerstvo školství už v únoru rozeslalo školám návod, jak v regulaci mobilů postupovat. Podle premiéra to nestačí. Omezení by mělo platit od září 2027. Mladí lidé by mohli získat výhodnější penzijní spoření. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost při nakládání s úsporami. Novinky popisuje za ministerstvo Filip Běhal.
3: Všem střadatelům do jejich 30. narozenin se státní příspěvky zdvojnásobí na 40% z jejich měsíčního vkladu. Všem klientům do jejich 36. narozenin se nově zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření jednorázově vybrat až třetinu vlastních úspor a jejich zhodnocení.
2: A to zcela bez postihů. Vodní toky v nížinách a středních polohách Česka za posledních 140 let ztratily značnou část hmyzí rozmanitosti. Ukázala to studie věd z Masarykovy univerzity. Ubytek druhové rozmanitosti začal výrazně dříve, než zachytili dosavadní studie. Většina dat pochází z druhé poloviny 20. století. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Povodí Ohře vyhlásilo zákaz odběru vody pro osobní účely z některých potoků na Lounsku. Jde o celkem 14 potoků a říček. Mezi nimi je třeba Chomutovka, Hasina, Mělecký nebo Smolnický potok. Zákazy se týkají odběru vody pro zalévání zahrádek, napouštění bazénů nebo třeba mytí aut. Omezení platí až do odvolání.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz.
4: Na severu Čech bude dnes polojasno až oblačno, odpoledne a večer se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky, teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio.
5: Úterní odpoledne s Hitrádiem pokračuje dál, sem tam nám venku zaprší, sem tam zase vykoukne sluníčko, tak ještě si to pořád užijte, protože koncem týdne má být místa máš 35, takže se budeme smažit, grilovat, udit a tak dále, takže ten lehký deštík a těch 20 stupňů dneska, to je vlastně jako vymodlený počasí, k tomu se budeme modlit na konci týdne. Dáme si hity, které nás taky trošku osvěží, Imagine Dragons, Shawn Mendes nebo právě teď Rihanna a Calvin Harris.
0: Hitrádio Nord Music.

0: Rihanna, Calvin Harris, We Found Love, je 14 hodin 7 minut, posloucháte Hit Radio. Před chviličkou byly zprávy, Lucie už odešla ze studia a ty tady není nikdo, komu bych řekl, aby mi udělal kafe. To je život teda.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A tím se dostáváme i k dnešnímu tématu, protože pozor.
1: Vědci
0: tvrdí, že 43% žen se v práci setkalo s tím, že jim někdo řekl, aby mu udělali kafe. Dámy, holky, děvčata, slečny, zažili jste to někdy? A jaká byla vaše reakce? Chlapi, fakt to tím, že nám jako říkáme, když se jako nenabídnou, třeba že jdou do kuchyňky a nezeptají se, chce někdo kafe, ale že prostě já nevím, vaše kolegyně z kanceláře, tak najednou se zvedne a my prostě jenom řekneme, Maruško, kam pak jdeš, do kuchyně, je, udělala bys mi kafíčko, to by si byla zlatíčko, jedno kafíčko, zlatíčko, fakt to tak máme v Česku, mají opravdu v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu, že 43% žen se v práci setkalo s tím, že po nich někdo chtěl, aby jim udělali kafe. Dámy, co vy na to? A pokud se vám to nestalo, jaká by byla vaše reakce? I to mě zajímá. 777-937-777 je WhatsApp Hit Radia a posílejte zprávy, posílejte hlasovky.

0: Jaký je to plavat se žralokama, tak o to nám zpívali Imagine Dragons. Je 14 hodin 15 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A máme tady další téma pro dnešní den.
1: Vědci
0: tvrdí, že 43% žen se v práci setkalo s tím, že po nich někdo prostě jen tak chtěl, aby mu udělali kávu. Je to hodně šovinistický? Asi ano. Dámy, co píšete na WhatsApp Rádia 777-937-777? Ano, setkala jsem se s dotazem, zda udělám kávu. A ne jednou. A nikdy mi to ale nevadilo. Lehce mi cuká oko, když dělám kávu kolegům a já si ji s nimi dát nemůžu, jelikož jsem kávová víc než samotné kafe. Hezký den přeje Tereza. Stalo se mi to, ale já jsem to prostě neřešila, protože příště pak zase vařila druhá strana. Vždyť je to o té domluvě, že jo, Mirka? No jasně, takhle to je samozřejmě jako fajn. Dobré odpoledne. Mě kolegové hasiči, když jsme uzavírali v neděli silnici kvůli cyklistickému závodu ve vsi, tak nejen kávu, ale i rádi chtěli občerstvení. A když dostali, tak si postěžovali, že to nejsou řízky nebo bramboráky. No jo. Hasiči. Hezký den přeje Wendy z Husince u Prachatic. Jo, tak to tak někdy jako já, ale tak zase hasičům to člověk asi promine, že jo. Obzvlášť, jestli mezi nimi byl třeba, jak je to, muž měsíce dubna, muž měsíce července a tak dále. Prostě pokud mají svůj kalendář. Další věc je, co my chlapi opravdu máme prostě v sobě zakořeněný to, že pokud máme v práci kolegyni, tak jí prostě jenom tak řekneme, uděláš nám kafe, uděláš mi kávu, kávičku. No, 777-937-777. WhatsApp je tady pro vás. Co vy na to?
2: Made me go wild. There was nothing in the world making me smile.

0: Krištof Asima Martausová, Hvězdáři na Hit Rádiu. Za 5 minut bude 2:30.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 43% žen se v práci běžně setkalo s tím, že je někdo poprosil o to, aby jim uvařili kávu. Je to vlastně jako možná pro někoho naprosto normální věc. A tak se ptáme, dámy i pánové, co vy si o tom myslíte? Jo? 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia. Jdeme do finále zjistit, jestli opravdu měli vědci v tomhle případě pravdu, že je to až 43%. Iveta píše, u nás práci je to úplná normálka, nikomu z chlapů to nepřijde divný. Myslí si, že jsou asi doma. Lucie, ahoj, já jsem se s tím párkrát setkala, nijak mě to vlastně neurazilo, teď když nad tím přemýšlím, tak ano, asi to opravdu šovinistické je. Petra, u nás je to běžné, ale vždycky na oplátku říkám, dobře, když mi přinesete oběd, udělám vám kávu. To je taky dobrý. Co třeba naše hlasovky?
2: Zdravím Hit Radio a musím říct pravdu, že teda možná půjdu asi trošku proti proudu, ale mě by reálně moje slušné vychování jako nedovolilo jen tak poprosit kolegyni, jestli mi udělá kafe, nebo jen tak jí jako říct, udělej mi kávu. V předchozí práci jsem měl několik kolegyň a svým způsobem to bylo jako by v uvozovkách sekretářky a stejně bych se to nedovolil, takže za mě určitě ne. A když, tak jedině s naprosto slušným prosíkem a samozřejmě něco za to. Takže za mě takhle, hele. Díky, mějte se, Dave. Čus.
0: Ten šibalský úsměv na závěr, to by mě zajímalo, co za to tedy. Ale zase dámy, možná pro vás, tak je to vlastně docela jako hezký, že ve chvíli, kdy vám něco podobného se to stane v práci a někdo vám řekne, abyste mu udělali kávu, tak prostě jenom stačí říct, a co za to? Tak jo, tak pojďme udělat nějaký rezime. Myslím si, že v tomhle případě
1: vědci
0: mají pravdu, že opravdu těch 43% je docela reálný číslo. Tak dámy, za nás, za ostatní chlapy se omlouvám, pokud vám to opravdu jako přijde blbý. Na druhou stranu máte tady další náboje. Pokud se vám to stane, stačí jenom říct, a co za to?
3: Teď můžeš mít Hit Radio Nord Music i v kapse. Máme nový Instagramový profil. Hit Radio podtržítko Nord Music. Hit Radio podtržítko Nord Music. Koukneš do zákulisí rádia, uvidíš nás při práci a potkáš nejlepší partu posluchačů. Skrz náš Instagramový profil tě navíc dostaneme i na nejlepší akce a koncerty na severu Čech. Tak si nás najdi, dej follow a buď připravený na ty nejlepší soutěže. Hit Radio podtržítko Nord Music, protože nejlepší věci se nedějí jenom ve vysílání, ale taky na našem novém Instagramu. Hit Radio podtržítko Nord Music.
4: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
5: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
6: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
5: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
6: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
5: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
10: Jezdí ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
11: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
12: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
13: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz
1: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. V té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Nord Music.
14: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Martíny, je 14 hodin 39 minut. Za chviličku ještě Taylor Swift nebo taky David Guetta, no a protože se nám blíží 15. hodina, tak to znamená, že už za chvíli začne taky naše úterní odpolední show na Hit Radio. Spousta legrace, zásadní informace i z našeho regionu. A jak já vždycky říkám, nejlepší parťáci na cestu, pokud ještě navíc vás chytne odpolední špička někde v koloně. Tak dál poslouchejte Hit Radio.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Chcete palivo gratis?
3: Chcete 2000 korun na benzín a nebo naftu?
2: Tak nám celý červen pište anebo posílejte hlasovky o dopravě na severu Čech na náš WhatsApp 37 39 958.
3: Cokoliv z dopravy vás napadne, to berem.
4: Stírače stírají, ostříkovače stříkají, klakson troubí.
1: Hit Radio North Music.
5: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift, Fate of Ophelia na Hit Radio, 14 hodin 43 minut, za chvilku 15. hodina. S odpolední show navíc přichází také možnost vyhrát si u nás plnou nádrž zdarma. Stačí, když se stanete součástí naší dopravní hlídky, podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Já jsem Jirka Pelnář, těším se na vás zase zítra ve 12 hodin. Ve 12 budou srdcovky, no a protože bude středa, tak nás odpoledne po druhé hodině čeká taky naše oblíbená středeční roleta dvojsmyslů. Tak přeju pohodový zbytek dnešního dne zítrádiem a do 15. hodiny například Dance with Somebody a Mando Diao a k tomu taky Marek Ztracený i David Guetta. Tak se smějte.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
2: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firma na zážitky
7: CZ.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

0: cenách e-obuv ví.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
2: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme pohodové odpoledne všem řidičům za volanty. Mám pro vás jenom upozornění zde osmičky mezi 49. a 29. kilometrem ve směru na Prahu. Probíhá údržba, tak to tam v místě Lehonce zpomaluje. Přejeme šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
4: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovi.cz.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
8: Je 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Správa železnic důrazně varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila k tomu i kampaň Gameplay není realita. Založená je na videích, která využívají motivy fiktivních videoher a ukazují situace, které mohou v reálném světě končit tragicky. Kampaň cílí na mladé lidi, jejich rodiče, ale také na řidiče. Česko v letní sezóně podobně jako v minulých letech posílí konzulární služby v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude nachystaný konzulární tým rychlého nasazení, který by v případě mimořádných událostí vyrazil do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili balíček na zjednodušení a zmírnění legislativy, která reguluje technologie umělé inteligence. Součástí je mimo jiné i zákaz vlékacích aplikací, který do návrhu prosadila česká europoslankyně Markéta Gregorová. Zákaz bude platit od 2. prosince.
1: Fotbalový servis.
8: Na řadě míst budou moci fanoušci ve čtvrtek společně sledovat zápas české reprezentace s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa ve fotbale. Některá města nachystala velkoplošné obrazovky. Večer s fotbalem tak stráví lidé na několika místech v Praze, ale také u jezera v Mostě nebo na náměstí v Kolíně a Liberci. Český tým se s jihoafrickým celkem utká od 18 hodin našeho času.
9: Na severu Čech je dneska většinou oblačno až zataženo, ještě během odpoledne může někde sprchnout nebo zabouřit, ale už se nám oteplilo na 20 až 24 stupňů Celsia. No a zítra? Zítra už to bude tak půl na půl. Někdy sluníčko, někdy mraky, srážky už se čekají opravdu jenom ojediněle a zase se ještě o chlup oteplí až na 25 stupňů Celsia.
10: 25 na holou.
1: Hit Radio North Music.
0: 2 minutky po 3, my můžeme odstartovat taky úterní odpolední show Padla. S vámi Káťa Haplová.
9: A taky Kamil Bílský. Slyšeli jste sami Káti přání, jdu jí ho splnit. Takže než vykonám 25 na holou, dejte si první hity v Padla na Hit Radio North Music. Tady jsou
0: JC Stewart, Trey Dalton a jako první od nás taky Rosé, Bruno Mars.

0: Tohle je JC Stewart a Scars. S vámi úterní hit Radio North Music, odpolední show padla. To znamená 8 minutek po třetí. Už snad máte taky po práci. S vámi Káťa a Kamil, přejeme hezký odpoledne.
1: Přátelé, jestli teďka něco děláte, přestaňte to dělat. A nebo jestli stojíte a radši si sedněte, protože pro vás máme fakt bombu. Víte, co se stalo? Představte si, že jeden školák v Libereckém kraji našel levotočivýho šneka.
0: No, tak. A to je opravdu bomba. Ale fakt.
1: No je to bomba.
0: Řekněte nám, kolik z vás vědělo o tom, že šnek je pravotočivej a levotočivej?
1: Přesně. Koukali jsme na to jako blázen. Přesně. Jako blázen, ale díky tomu jsme se dozvěděli, že skutečně většina šneků, který kdy, kde venku potkáte, když si je dobře prohlídnete, tak zjistíte, že na tom jejich domečku, jak je taková ta zatočená čárka, takže je zatočená doprava. Prostě téměř každý šnek je pravotočivej, ale školák v Libereckém kraji měl neuvěřitelný štěstí, něco jako když vyhrajete ve sportce, a našel levotočivýho.
0: Jako to je, vy si z toho děláte srandu, teď si možná říkáte, ale ty mají práci, čoče. Jejich starosti bych chtěl mít, ale tohle jako přelomový.
1: To je unikát.
0: To je unikát.
1: Zázrak ze severu Čech. Jako.
0: Přesně, jeden takovej levotočivej, to je prostě jeden z 10 000 kusů.
1: Neuvěřitelný. Ale bohužel tahle dobrá zpráva má i jednu špatnou. Ten levotočivej šnek se může pářit jenom s jiným levotočivým. Takže oni chudákovi teďka musí najít levotočivou samičku. A to není prča mezi pravotočivýma. Jako.
0: To je brutálko.
1: Takže přátel, kdybyste věděli o někom levotočivým, tak dejte vědět, aby chudák šnek ne... Možná by se mohli zeptat, ustačilo, ne? Ty jsou takový levotočivý.
0: Ježišimare, stačilo, ale...

0: 15 hodin 17 minutek, vy posloucháte úterní Padla na Hit Radio Nord Music. A tohle byla pohodička po práci, Pink a její hit Try. Krásný odpoledne.
1: Přátelé, jste skvělí. Posloucháte Padla, za což jsme rádi, a ještě navíc se společně s náma snažíte zachránit levotočivýho šneka. Před chvilkou jsme vám prozradil, že tuhle raritu našli v Libereckém kraji a hledá se mu partner, protože on nemůže mít ty normální, ty běžný, ty pravotočivý. On potřebuje prostě stejný druh, který má taky tu ulitu zatočenou doleva. A vypadá to, že nám někdo volá a má možná toho levotočivýho, ne?
0: Na telefonu je naše posluchačka Stáňa, ahoj.
1: Ahoj Stáňo.
2: Ahoj, ahoj.
1: Stáňo, odkud nám voláš?
2: Tak já bych momentálně z auta na cestě z Chomutova do Litvínova.
1: Z Chomutova do Litvínova, vidíš, tak tam ten první šerk je z Libereckého kraje, ale neměli by to daleko. Povídej, co pro nás máš.
2: No, máš tam učitelku, Kamčo,
1: ano.
2: A ty nevíš, Káťo, že šnek je hermafrodit.
0: Ah, já učím dějepis, sakra.
1: Ty nevíš, že šnek je hermafrodit?
2: Tak, já jsem tak chyba.
0: Hele, v dějepise je to hodně doleva a hodně doprava, jo, těch příběhů, to jako jo. Šneky, člověče, jsme tam neprobírali. Je pravda, tohle bych si asi měla pamatovat, že my nehledáme partnerku, my prostě hledáme obecně hermafrodita šnečího.
1: No já to věděl.
0: Levotočivýho.
1: Nechtěl jsem zatěžovat posluchače detailama. Ale Stáňo, to nic nemění na tom, že potřebujeme ještě jednoho levotočáka.
0: Máš?
2: Tak to asi nemám.
1: No,
2: to
1: vidíš to.
0: Hele, Stáňo, a co si myslíš, když se spojí jeden pravotočivý s jedním levotočivým?
1: Ježišmarja, to by byl
0: jako
1: bordel.
0: Uprostřed ta čára, nebo... Co si myslíš, že se stane?
2: Asi do spirály.
0: Ježišmarja, vy jste dílo.
1: Tak to je krásný. Víš, kam až jsme zabředli?
0: No.
1: Konečně jsme se o těch šnecích taky něco dozvěděli. Jsou většinou pravotočivý, v Libereckém kraji je teďka levotočivej unikát a scháníme mu ještě jednoho levotočáka. Tak Stáňo, kdyby si o něčem věděla, zase zavolej, jo?
2: Určitě, zavolám.
1: Díky moc, díky. Měj se krásně, šťastnou cestu.
2: Díky se, taky.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Nesmíme zapomenout ani na Davida. I David, je to s námi, hezké ránko.
5: Dobré ráno, já jsem trošku naštvaný, že mám takový dobrý fora, vy mi ho nechcete nechat říct.
6: Ježiš, tak
4: ale
6: pojď,
4: on si to normálně...
6: To je neskutečný, 20 minut a bude brblat.
5: Tak si představte tu situaci, utkání Česka s Jihoafrickou republikou, rozhodčí žena uděluje našemu hráči žlutou kartu a on za ní jde a říká, paní rozhodčí, za co? A ona říká, já o tom nechci mluvit.
4: A s tím já tady otravuje 20 minut. Tak Davide, jsi spokojený.
5: Díky.
6: Výborný.
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Léto není období v kalendáři. Léto je život. S námi startuje z nuly na 100 tento víkend. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
7: Já z tebe snad vykvetu.
8: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
7: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
9: Kdo šetří, má za 3.
10: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
9: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
10: Zítra ušetříme.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
12: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
11: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
13: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
14: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
15: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší-nabytek.cz. Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
15: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Maruš, jsem unešenej! Prej, jestli chci plyn nebo benzín, že mě vyřídějí rychle a stačí jenom málo. Číslo účtu a podpis. Teď ležím v kufru a žádná škvírka.
1: Jo, ty jsi unešenej z auta.
2: Nechte se i vy unést ojetým vozem Škoda od společnosti Oky. Vše prověřené a námi servisované. Nyní získáte 3 servisní prohlídky a přezutí pneumatik zdarma. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus Okim, Lovosice a Louny. Okim.cz.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
4: Senkor.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Lost Frequency se Killum Scott, Where Are You Now?
1: Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
2: Možná už máte vyděláno pro dnešek, ale možná taky ne, protože jestli ještě někde vise ve vzduchu nějaký prašule, tak jsou to tady u nás na Hit Radio Nord Music.
0: 2000 korun, tolik i dneska odpoledne od nás můžete získat a to na konci naší odpolední show padla a jenom za to, když nám prostě a jednoduše dáte vědět, jak se vám třeba aktuálně jede. Jestli znáte nějakou aktuální komplikaci ze severočeských silnic, zkrátka dobře, úplně cokoliv z dopravy.
2: Důležité je kontakt a to je naše WhatsAppový číslo 37 3 9 9 5 8. Přátelé, klidně si ho uložte do telefonu, protože kdykoliv tady o něčem mluvíme, kdykoliv se s váma chceme poradit, kdykoliv soutěžíme, anebo kdykoliv víte o tom, co se děje na silnicích, můžete nám to dát vědět právě na WhatsApp 37 3 9 9 5 8. Je na vás, jestli napíšete textovku, anebo namluvíte hlasovku. Každopádně můžou z toho být 2000 korun.
0: Přesně, a my možná dáváme přednost i té hlasovce, že jo? Ono to je celkem jako rychlejší, přehlednější, údernější.
2: Klidio píďo.
0: Jak budete chtít. 2000
2: korun. Pojďte do toho s náma. Po pátý hodině opět vylosujeme ze všech zpráv jednoho z vás a dáme mu 2 litříky, ať už na benzín, anebo naftu.
0: Tak šťastnou cestu a další dopravní info už za půl hodinky.
1: Hit Radio Nord Music.

0: FM.
1: Všude dobře, na severu Čech nejlíp. Co to kecám, všude dobře, doma po práci nejlíp.
0: No
1: Jemen, všude zdejší. Samozřejmě Hit Radio North Music a odpolední show Padla. Ahoj.
0: Přátelé, Messi anebo Ronaldo? Ronaldo anebo Messi? Na čisté straně.
1: Jo.
0: Ptám se jedna kvůli tomu, že právě probíhá mistrovství světa ve fotbale, kde se obě dvě hvězdy představí, ale ptám se taky kvůli tomu, že jeden z nich nevyhraje. A to nejenom to mistrovství světa, ale jeden z nich nevyhraje ani na našem Instagramu, protože aktuálně bojují proti sobě.
1: Ano, fotbalová horečka, tak ta je v plném proudu. No a my máme na Instagramu, respektive ve stories, na Instagramu Hit Radio North Music aktuálně souboj, ve kterém můžete hlasovat o největší fotbalovou legendu.
0: A že tam jsou jména právě jako Ronaldo, jako Messi, ale taky třeba Beckham, Petr Čech, Karel Poborský a tak dále a tak dále. Nicméně nás zarazilo až šokovalo, že už v úterý, tedy dneska, se proti sobě postavili právě Ronaldo a Messi, neboli je jasný, že po dnešku jeden vypadne a od středy už tam bude jenom ta druhá hvězda.
1: Jako, není to takové předčasné finále, jak se říká?
0: Řekl bych, že skoro jo. Na druhou stranu tím pádem mají šance i Češi.
1: To je pravda.
0: Já když jsem tu anketu viděl nasazenou v pondělí a viděl jsem tam třeba Ronalda proti Poborskýmu nebo Messiho proti Čechovi a tak dále, říkal jsem si, no tak to ty Češi vůbec nemají šanci. Jasně. To je tyhle z ty hvězdy světový převálcují. Ale tím, že se teď potkává Ronaldo a Messi proti sobě, tak nějaký Čech by se mohl dostat o jeden den dál.
1: O jeden den dál, ano. Takový, no, protahování smrti, jak se říká. Nicméně tenhle souboj je největší fotbalovou legendu. Opravdu můžete i vy ještě zamíchat s tím pořadem na našem Instagramu ve stories Hit Radio North Music.
2: Dopravní hlídka Hit Radio North Music. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích severních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777 999 958. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio North Music. Tvůj parťák na silnicích severních Čech.
3: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Trénírkárna.cz.
5: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trénírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trénírkárna.cz.
6: Housebrand Café per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
15: Dan Landa.
14: Mirá.
15: Rybičky.
14: Migové.
15: Jdeme na Hrady.
14: 8 hradů.
15: 8 víkendů.
14: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
15: Dan Landa.
14: Harley.
15: Tomáš Klus.
14: Single X.
15: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
14: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
15: www.hrady.cz.
16: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice simkarty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
10: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
17: Senkor.
18: Jezdí ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
19: Autonord, váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
20: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
21: Ekokom.
22: Hit Radio North Music.
23: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: End of Beginning, to je Joe. Krásný hudební projekt Steva Harringtona, který ho známe ze seriálu Stranger Things. Vy posloucháte úterní padla na Hitrádiu Nord Music, 15 hodin a 51 minut.
1: A jedete v tom s náma a z toho máme vždycky největší radost. Kdykoliv to od 15.00 odpíchnem, tak vysíláte společně s náma padla na Hitrádiu Nord Music. Před chvilkou jsme vyzývali, abyste hlasovali v naší fotbalové anketě na Instagramu a ozvala se Lída Zduchcová, která napsala: ahoj padla, já už na Instagramu hlasovala pro Ronalda. Aha. Takže pozor, misky vah se oproti Messimu přesouvají na misku Ronalda a dodává: mimochodem, víte o tom, že nás ve čtvrtek budou pískat na mistrovství světa ve fotbale tři ženy? To je krásný, jaký i ženský mají povědomí o fotbale. Ty jsi to věděla?
0: Já jsem to vůbec netušila.
1: Netušíš?
0: A Lída to ví tak jenom díky manželovi určitě.
1: To je jedno díky komu, ale je nádherný, že to ví. Já na to teda včera taky koukal jako blázen, protože to je obrovská rarita. Já mám pocit, že na tom předchozím šampionátu se taky vybral jeden jediný zápas, kam nenominovali rozhodčí chlapy, ale nominovali rozhodčí ženský, takže tam vyběhne 11 chlapů na jedné straně, 11 chlapů na druhý a mezi nimi tři ženský a ty jim říkají: tohle nedělej, ty, tady máš žlutou kartu, tady červenou.
0: To
1: takový zvláštní. A bacha, na tomhle šampionátu taky vybrali jeden zápas a zrovna ten náš ve čtvrtek Česko-Jihoafrická republika.
0: Čověče, to je taková náhoda, veď. Mě to teda trošku, jak jsi říkal, víš, že na jedné straně 11, na druhé straně 11, uprostřed jsou tři ženský. To připomnělo trošku jiný jako film, nebo to je jedno.
1: Kam až jsme se dostali od fotbalu?
0: Bože.

0: 16. hodina je tady. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor v Kadani, Bystřická ulice je tam uzavřená a z důvodu toho, že záchranka tam blokuje průjezd, takže tudy určitě neprojedete. Dálnice D8, 49. až 29. kilometr ve směru na Prahu, tady probíhá údržba a jelikož se to tam s odpolední špičkou dost štosuje, tak tady se připravte na menší zdržení. Já vám přeju šťastnou cestu a hlavně pevný nervy. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
7: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
8: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
9: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
12: Máme 16 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Tisícům podnikatelů se od července změní zálohy na sociální pojištění. Týká se to těch OSVČ, kteří od ledna platí minimální zálohy a nejsou v paušálním režimu. Novou výši záloh zveřejní Česká správa sociálního zabezpečení v první polovině července na svém e-portálu. A teď opět jedno varování. Podvodníci jsou totiž při chuti. V posledních dnech se množí falešné SMSky, které upozorňují na neuhrazenou pokutu za dopravní přestupek. Cílem je, aby lidé klikli na odkaz a podvodníci se dostali k jejich přístupovým údajům a penězům. Tak si dávejte pozor. Až jeden rok může trvat vyšetřování lodního neštěstí u Splitu. Srážku plachetnice s katamaránem nepřežili 4 Češi, další 4 lidé utrpěli zranění. Potopená loď je v hloubce více než 50 metrů a chorvačtí záchranáři se jí chystají vyzdvihnout na hladinu. Co bylo příčinou nehody, zatím odmítají spekulovat. Na atletické zlaté tetře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského mítinku zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů. Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začne v 18 hodin.
13: Na severu Čech nám teďka chvilku vykukuje z mraků i sluníčko, nicméně dneska už asi nic lepšího nebude a na teploměrech 20 až 24. Naopak, zítra už by mělo být proměnlivo, to znamená nejenom mraky, ale i sluníčko. Srážky už budou opravdu jenom ojedinělé a začne se oteplovat tak, jak meteorologové slibovali, zítra maximálně 25 stupňů.
14: Hit Radio North Music.
0: Dvě minutky po čtvrtý, tada! Úterní padla, takže druhý den už to máme v práci taky za sebou. S vámi Káťa Haplová.
13: Taky Kamil Bílský, no a samozřejmě tady dneska odpoledne nemůže už za moment chybět ani hvězda Eva Farná, zpěvačka, která si dá dneska třetí Eden v pořadí a pozor, jako překvapení přihazuje i nový album. Počkejte si.

0: Tak tohle byla její výsost. Eva Farna, královna českého popu, taky Miraj. A vzpomeneš si na Hit Radio Nord Music.
1: Mimochodem, přátelé, poslouchejte dobře, taky jedna z písní z nového alba Evy Farny, který se jmenuje ADHD Pop.
0: To docela sedí, ADHD Pop.
1: Přijde mi to hlavně jako úžasný překvapení, protože to, že Eva Farna chtěla udělat třikrát Eden, to už víme dlouho, že jo? Taky dlouho byly vyprodaný. Mimochodem, ten poslední se koná právě dneska večer. Ale co se mi líbí, že tomu chtěla dát takovou tu třešničku na dortu. A tak tajně připravovala nový písničky a rychle dokončovala nový album, aby až odstartujou ty Edeny, už bylo to album na světě. Mm-hmm. No a co se nestalo? Lidi, co přišli v sobotu do toho Edenu, tak nejenom, že viděli ten úžasný koncert, ale jako první na světě měli šanci pořídit si to její nový album ADHD Pop, protože oficiálně se začalo prodávat teprve včera.
0: Tak to je hustý.
1: To je krásný.
0: To je fakt ale krásný zážitek. A právě spojený s tím, že Eva prostě to není jenom zpěvačka. Tohle prostě je vždycky show s totálním přesahem, protože to, co předvedla sobota, neděle a plus dnešní teda vystoupení, tak to fakt jako nebere konce. Hlavně tohle neznáme žádný jako historii naší české populární kultury.
1: No ale co bude dál, se ptám. Vem si, že ty laťky se furt zvedají, že jo? Dřív, kdysi ještě za našich rodičů, byla prostě Lucerna to nejmísto, takže každý chtěl do Lucerny, že jo? Pak se postavila O2 Arena, každý chtěl do O2 Areny. Pak Marek Ztracený objevil Eden, každý chce do Edenu. Teď má Letenskou pláň, tak kam může jít ještě Eva Farna?
0: Jako co je víc než Letná?
1: Nevím. Letiště Václava Havla.
0: To je pravda.

0: Dermot Kennedy, Kiss Me, s vámi úterní padla.
1: Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
2: Opět připomínáme, že s náma můžete vysílat dopravu na severu Čech, a to na našem WhatsAppu 37 39 958, ale zprávu, kterou pro vás máme teď, tu nemáme od vás, tu máme od hasičů.
0: Od hasičů?
2: Od hasičů. Mm-hmm. Hasiči nám prozradili, že na Semilsku udělal nějaký mladý klučina řidičák. Dobře. Ale bohužel to šel okamžitě oslavit do hospody.
0: Ježiš.
2: A nenapadlo ho nic lepšího, než že po oslavě sedne do auta a odjede. No, neuřídil to, naboural do stromu, takže jako čerstvej, neskušený řidič utek od nehody a schoval se do lesa. Každopádně v tom lese ho to prej nějak přestalo bavit, nebo co. Takže z toho lesa vylez a šel si stopnout nějaký auto, aby ho odvezli domů. A on stopnul policajty.
0: Děláš srandu.
2: Ty se ho samozřejmě na všechno zeptali, kluk se přiznal, nadejchal 2 promile a přišel o papíry.
0: Takže měl, ještě nestihnul zaschnout inkoust, jo?
2: To je, tomu se říká smolík.
0: To je normálně telátko.
2: Tomu se říká smolík. Kdyby se aspoň přiznal a zavolal nám to na 37 39 958, možná bychom ho dneska vylosovali a měl by od nás aspoň 2000 korun.
0: Sice papíry by se mu nevrátili, ale dvojka taky dobrá, no, že jo?
2: Takhle má prd a bez papíru. Ježiš, to je strašná kombinace. Prd a bez papíru.
0: Ještě, že jdeme kolem, ještě, že nás máte, takže vás se tohle určitě netýká a vy můžete naopak dneska odpoledne vyhrát 2000 korun. Stačí jakákoliv dopravní informace na náš WhatsApp 37 39 958. Šťastnou cestu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Milovníci kávy, pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Umíte omít mrkev? Pokud ano, pokračujte v testu dál. Umíte ji oloupat? Pokud ano, pokračujte v testu dál. Víte, do jakého pokrmu byste ji přidali? Gratulujeme! Právě jste složili gastronomický test. Jeden z předpokladů stát se hostitelem pro děti z dětského domova.
8: My z dětského domova nepotřebujeme nic speciálního. Někdy stačí najít někoho, s kým si společně uvaříme večeři. A díky hostitelský péči je tohle možný. I málo má moc. Spoluživot.cz.
9: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

0: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití proti účtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
1: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
4: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
5: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.

0: vyhrádne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Nord Music.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Hitradio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: určitě máte taky teď tenhle stejný líbeznej výraz ve tváři. Kato, Turn the Lights Off, mimochodem hit z roku 2010, který teď ale zažívá velký comeback, a to díky tomu, že se stal virálním na TikToku a taky Instagramu.
1: No, to tam má snad úplně každý, ne, teďka?
0: Jo, dneska docela jako jo, no, to je pravda.
1: To je neuvěřitelný. Léto před náma, přátelé, takže počítejte s tím, že ať už kdokoliv, cokoliv, kdekoliv v létě natočí, tak si k tomu dá tuhle tu muziku.
0: To je taky pravda. To je záruka letošního léta, protože to k tomu prostě patří.
1: A proto my to hrát během summer party nebudeme.
0: My budeme hrát něco jiného, ale ty už si to tady přesně nakousnul. Přátelé, dámy, kamarádi, pánové, summer party, ano, první letošní summer party na Hit Radio Nord Music bude už brzo.
1: No tenhle pátek.
0: No jo.
1: Tenhle pátek od 15.00 poprvé oficiálně přivítáme na Hit Radio Nord Music léto a budem do vás valit ty legendární letní pecky za posledních 30 let.
0: Takže v pátek v 15 hodin nám to tady krásně odstartuje. My se na to strašně těšíme, protože rádi vzpomínáme na tyhle největší letní pecky za poslední 3 dekády.
1: To ano, ale ne úplně rádi vzpomínáme na summer party. Teda, budu mluvit za sebe. Moje summer party byla jedna velká noční můra.
0: Jak to?
1: Byl jsem teda ještě dítě a byli jsme na táboře, ale naši vedoucí nám vymysleli, že nám udělají taky letní party. Mm-hmm. Takže byla velká diskotéka venku, uprostřed areálu na beach volejbalovém hřišti, kde byl písek, takže to jako vypadalo hustě, bylo to jasně, jako fakt in, ale oni vymysleli, že to musí být karnevalový. Mhm. Takže tam všichni dorazili tak jako frajersky v těch sukínkách, kraťasech, brejličky, jo, někdo byl, já nevím, za Travoltu, někdo byl něco. Já šel za hrníček.
0: Ty jsi šel?
1: Mě paní vychovatelka vystříhla ze dvou čtvrtek velký válec,
0: ne,
1: ten na mě nasadila a na straně mi udělala dvě díry, abych mohl dát ruku v bok a měl jsem i ouško.

0: zlepší si náladu.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

0: největší hvězdy jste samozřejmě vy, posluchači Hit Radio Nord Music, protože i dneska v úterý ladíte padla. Za chvilku 4:45.
1: No a za chvilku taky další pecky, který pro vás máme a který by vám měli zpestřit to dnešní odpoledne. Pokud se vám třeba dopoledne úplně nepovedlo, ať už ve škole, anebo v práci, tak s náma už žádný starosti. Hoďte to za hlavu a rádio na hlas.
0: Za chvilku vás čeká třeba Kaskáda, Karma, anebo taky Miles Smith. Prostě ty nejlepší hity do toho odpoledne, úterního, středečního, pátečního, to je ve finále jedno.
1: Kdo by to počítal?
2: Dopravní hlídka Hit Radio Nord Music. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích severních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-999-958. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Nord Music. Tvůj parťák na silnicích severních Čech.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 kilometrů od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
7: www.bb.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
9: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
10: No jo, ale jen na rok.
11: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
9: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
12: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
13: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
14: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
13: Jak jsou ty trampolíny velké?
14: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
13: Jsou trampolíny placené?
14: Ne, trampolíny jsou součástí areálu Zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
13: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelčin.cz.
12: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
2: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kozen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš.
7: Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
15: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
7: Hit Radio North Music.
16: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: čo to bola diskotéka. Kaskáda Every Time We Touch na úterním Hit Radio Nord Music. S vámi padla 16 hodin a 53 minut.
1: A když diskotéka, tak si představte, že se spojí diskotékový DJ a legendární kapela Činasky. Jde vám to dohromady?
0: Člověče, zní to zajímavě.
1: Viď?
0: No.
1: Zajímavý spojení Činasky a DJ. Tak přátelé, už si to ani nemusíte představovat, už je to realita. Kapela Činasky totiž odstartovala svoji šňůru nazvaný Open Air Léto.
0: Mm-hmm.
1: A právě na tuhle šňůru doprovází kapelu Činasky DJ Friky. Vůbec nevím, kdo to je.
0: Taky ne,
1: vůbec vlastně nevím, jestli se to takhle vyslovuje, ale každopádně musím říct, že jim to spolu šlape. Tady máte důkaz.
0: Ale! Padám a nevím kam. Hele, to je dobrý! To je fakt jako dobře.
1: Jako má to úplně jiný vibe, je to opravdu jako hustý, musím říct. Tak jestli tohle chcete zažít na vlastní oči i na vlastní uši, tak pozor, Činasky právě teď soutěžíme na našem Instagramu, kde jsme jako Hitradio podtržítko Nord Music.
0: Ano, můžete tady vyhrát vstupenky na koncert, který se koná v Litoměřicích, a to už tenhle pátek, 19. června. Stačí jenom dát srdíčko našemu příspěvku na Instači, sledovat samozřejmě náš profil a označit v komentáři někoho, s kým byste si tenhle koncert kapely Činasky v téhle lehonký diskopodobě užili nejvíc.
1: Tak pojďte sledovat Instagram Hitradia Nord Music, pojďte soutěžit a pak si dejte úplně zadarmo Činasky v diskotékový verzi.

0: Just Be Good To Me. S vámi Hit Radio North Music a 17. hodina je tady. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči, jenom připomínám, Lounsko, Žatec, v ulici Podměstí probíhají stavební práce, od včerejška je tam místo neprůjezdné, takže počítejte s tím, že tudy neprojedete až do poloviny září. Vemte to jinudy, šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
3: Já bych koupil rákosku.
4: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
9: Je 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Zahraniční mise české armády stály loni přes 940 milionů korun. Výdaje tak byly asi o 340 milionů korun nižší než v předchozím roce. Nejnákladnější bylo opět působení vojáků v posílení východní hranice Severoatlantické aliance. V Lotyšsku, v Litvě, v Polsku a na Slovensku se loni vystřídala skoro tisícovka českých vojáků. Mladí by mohli získat výhodnější penzijní spoření. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost při nakládání s úsporami. Novinky přiblíží za rezort Filip Běhal.
10: Všem střadatelům do jejich 30. narozenin se státní příspěvky zdvojnásobí na 40% z jejich měsíčního vkladu. Všem klientům do jejich 36. narozenin se nově zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření jednorázově vybrat až třetinu vlastních úspor a jejich zhodnocení.
9: A to zcela bez sankce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se dnes sešel se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Stalo se tak ve Francii na okraji jednání summitu G7. Zelenský uvedl, že se Trump vyjádřil pozitivně ohledně pomoci Ukrajině. Lídři skupiny G7 se pak shodli, že Rusové válku proti Ukrajině nevyhrávají. Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Pokud odvolací komise fotbalové asociace nerozhodne do 22. června, ze soutěže sestoupí Dukla Praha. Etická komise včera vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění tří utkání v roce 2024. Klub navíc dostal 10milionovou pokutu.
11: Jestli jste si deště neužili ještě dost, tak meteorologové předpovídají, že možná dneska večer ještě někde může sprchnout anebo zabouřit. Nicméně počasí se skutečně láme, vypadá to, že léto nejenom klepe na dveře, ale že už pomalu přichází. A zítra už se těšte na proměnlivou oblohu, to znamená nejenom mraky, ale i sluníčko. Zítra už by to mělo být i bez srážek a pozor, bude se oteplovat. Už to zase povyskočí až na 25.
9: Juhu!
1: Hit Radio North Music.
0: No a teď už 2 minutky po pátý nám leze naše úterní odpolední show, padla do svého finiše, do cílový rovinky. S vámi stále Káťa Haplová.
11: A taky Kamil Bílský. No a za chvilku vás vezmem do muzea cihel. Ano, slyšíte dobře, i cihly už mají svoje muzeum. Nová atrakce, která vyrostla přímo u nás na severu Čech, tak si počkejte.
0: Do té doby Linkin Park, nebo taky Chainsmokers a Coldplay.

0: Emptiness Machine. To je kapela Linkin Park. Úterní hit Radio North Music. Jsme moc rádi, že i v tuhle dobu 10 minut po 5. hodině jste s náma. Hezký odpoledne.
1: Káťo, nechci tě obtěžovat, ale myslím si, že teď je to na fanfáru.
0: Fanfára?
1: Můžu tě poprosit. Vyndej trumpetu a zahraj nám oslavnou fanfáru. Děkuju.
0: Šlo by, jo, takhle.
1: Přátelé, kamarádi, Česko má první muzeum cihel. A pozor, je na severu Čech.
0: Muzeum cihel, to
1: chápete,
0: jsem v životě...
1: že jsme se toho dožili?
0: V životě jsem to neslyšela, tohle.
1: Já jsem ani v životě nevěděl, že něco takového vznikne. To by si člověk vůbec nepředstavil, že blbá cihla v uvozovkách může mít svoje muzeum. A má.
0: Prosím tě, jaký cihly teda tam můžeme vidět v tomhle muzeu? A kde u nás na severu Čech?
1: Tak za prvý je to v Sulejovicích na Litoměřicku. Ano. A právě tam pár chytrých hlav napadlo, že cihlářství mělo kdysi nějakou svoji tradici a že by bylo fajn to těm lidem připomenout. Takže tam skutečně otevřeli muzeum cihel, mají tam už asi 800 kousků a nejsou to jen takový ty klasické oranžovky, co máme normálně na barácích, ale mají tam třeba nejstarší cihlu, kterou kdy, kdo kde viděl, našel a přines z roku 1765.
0: Hustý.
1: Si to spočítej, ta cihla už má skoro 300 let. Jako.
0: No,
1: 300 let. A nebo někdo jiný jim tam dodal cihlu z Egypta.
0: Taky zajímavost.
1: A dokonce, to se mi líbí nejvíc, kdo se přijde do muzea cihel podívat, může sebou přinést taky nějakou cihlu.
0: Sulejovice teda, vy zažijete.
1: To je krásný.
0: To je dobrý, jako muzeum cihel je docela dobrý nápad.
1: To je nádherný. Takže přátelé, jestli chcete být jedním z prvních návštěvníků prvního muzea cihel v Česku, vyražte do Sulejovic na Litoměřicku, tam to otevřeli a navíc nejenom, že uvidíte i cihly, ale něco se o nich dozvíte, protože oni tam prej promítají i film o cihlářství.
0: No a my jsme samozřejmě naprosto exkluzivně získali jeden takový krátký materiál, ukázku.
2: Dovolte, abych vám představil majitele této cihelny, pana Bohumila Stejskala.
3: Podívej se, co tady mají za bordel, prachu všude, neuklízeného. Tam se vidíme cíly nevypálené. Vy si zají 25 roku hulí, teď to takhle to vypadá, toto. Horší, teď se bude hulit akorát schovit.

0: tohle Benson Boone. Charisma na všechny strany.
1: Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
2: A s váma dál odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music, která už zase drží v ruce 2000 korun pro někoho z vás, kdo s náma dneska vysílá na WhatsAppu 377-39958.
0: Hlasovky anebo zprávy, no a do osudí, který budeme losovat teda už za chvilku, tak se zařadil taky Pavel z Litoměřic, náš posluchač, který píše: ahoj do Hit Radia. Dneska jsem poskakoval klasicky na příjezdu od Terezína, tam je to vždycky o nervy, ale dokud hrajete vy dva, tak to člověka ani tolik nese. Tohle nemůžu přečíst. Tohle slovo.
2: Děkujeme za zprávu.
0: Publiku, děkujeme.
2: Já mám trošku dilema, protože přistála na WhatsAppu 377-39958 taky zpráva od Mirka. Není teda úplně dopravní, ale hlásit se to musí. Ano. Mirek nám napsal: hlásím, že se nemůžu dostat do letního kina v Ústí nad Labem. Je zamčeno, protože večer jsou tam 4 tenoři. Mirek.
0: Jako je to možná trošku dopravní info vlastně, no.
2: Takže prosím vás, jestli jste chtěli dneska na procházku do letního kina, je zamčeno, jo? Ale pokud máte vstupenku, večer vás tam pustí.
0: Přesně. No a k tomu můžete mít ještě dvojku na útratu. Ne, kecám, samozřejmě na benzín a nebo naftu. 377-39958, za chvilku jdeme losovat.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Nesmíme zapomenout ani na Davida. David, je to s námi, hezké ránko.
4: Dobré ráno, já jsem trošku naštvaný, že mám takový dobrý for a vy mě ho nechcete nechat zjít.
5: Ježiš, ale
3: on si to normálně...
5: To je neskutečný, 20 minut tady bude brblat.
4: Tak si představte tu situaci, utkání Česka s Jihoafrickou republikou, rozhodčí žena uděluje našemu hráči žlutou kartu a on za ní jde a říká: paní rozhodčí, za co? A ona říká: já o tom nechci mluvit.
3: A s tím on nás tady otravuje 20 minut. Tak Davide, jsi spokojený.
4: Díky.
0: Výborný.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
7: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
6: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
7: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
6: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
12: www.projektantbudoucnosti.cz. Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
13: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
14: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
15: Zábava vlny tobogány.
16: Co vás čeká?
15: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
16: Plno tobogánů a skluzovek.
15: Tak všichni rychle do plavek.
16: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
15: Relax, drinky, animace.
16: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
15: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
14: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
17: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
18: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
19: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz
20: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
21: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
22: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Travis Capaldi Survive. Hit Radio North Music, máme 3 minutky po 5:30. No a to znamená, že je nejvyšší čas na to zeptat se, kdo z vás chce 2000.
1: Cítíte ten adrenalin? Nejnapínavější část naší odpolední show. Kdo vyhraje dneska 2000 korun? No ten, koho vylosoval počítač z naší WhatsAppové linky 37 39 958. Tak mu jdeme zavolat.
2: Vlasáková,
1: Hit Radio North Music, padla, Káťa s Kamilem, krásný odpoledne.
2: Krásný odpoledne i vám.
0: Dobré odpoledne, to byl ale fofr teda.
1: To teda. Kde jsme zastihli naší posluchačku?
2: Akorát jsem přijela domů z práce, takže jste se trefili ideálně.
1: Akorát.
0: Úplně ideálně. Zuzko, vy jste nám totiž dneska psala Ústí Děčín, cesta žádný kolony, jenom u Dobkovic nohu z plynu, že se tam opravuje silnice, ale v ano, Děčíně ano. V centru pozor, je tam akce Kuřátek. Co je akce Kuřátek?
2: Hlídej to tam, kurátka, tak bacha na ně.
0: Jo, tak! Mně to vůbec nedošlo.
1: Jo, jako policajti,
0: jako švestičky.
2: Ano, přesně tak.
1: To je neuvěřitelné. Tak teď tady padly 3 termíny. Kuřátka, švestičky, policajti. Ještě. Jaký jsou ještě termíny? Jakým ještě říkáte, když takhle jedete za volantem?
2: Já třeba znám ještě alzáky, jestli jim říká.
1: Ještě něco, chlupatý.
0: To je chlupatý, no, jasně.
2: Taky jsem slyšela.
0: Ježiš, to je dobrý kuřátka. A já myslím, že se tam prodávají kuřátka.
1: My si tady celý odpoledne lámem hlavu, co tam je za akci. Pozor na děti, pozor na zvířátka. A oni se z toho vyklubali policajti.
0: Ježiš, to je dobrý.
1: Tak každopádně, co je na tom nejlepší, že tuhle zprávu vylosoval dneska počítač a to znamená, že tahle zpráva vyhrává 2000 korun. Gratulujeme.
2: Tak moc děkuju.
1: Není zač?
2: To je skvělá zpráva.
1: My děkujeme všem našim posluchačům, že s náma vysílali na WhatsAppu 37 39 958.
0: Zuzko, tak ještě jednou velká gratulace. Užijte si výhru a
1: ale bacha teda, na kuřátka.
0: Bacha na kuřátka.
2: Bacha na kuřátka. Děkuju vám.
1: Krásný den.
2: Pěkný odpoledne.
0: Ty blaho. Kuřátka.
1: Tak jsme zase o něco chytřejší a taky o něco chudší, protože z kasy ubylo 2000 korun, ale pozor, furt nejsme na dně, furt tam ty prašule jsou.
0: Další 2000 zase zítra touhle dobou a to znamená, že zítra v odpolední show padla, zase můžete vysílat tu dopravu s náma ze severu Čech. WhatsApp 37 39 958.

0: Ed Sheeran a Old Phone. S vámi úterní Hit Radio Nord Music za chvilku 6:45.
1: Doufáme, že jste si Eda Sheerana pořádně užili, protože teď ho dlouho neuvidíme. Ed Sheeran ohlásil pauzu, přátelé. Zrovna na posledním víkendovém koncertě momentálně jede šňůru po Americe, tak tam se podstavil před publikum a do mikrofonu oznámil: tohle bude na nějakou dobu moje poslední vystoupení. Možná si po skončení turné vezmu na chvíli volno a budu se věnovat roli táty. Takže, pokud se nějakou dobu neuvidíme, mám vás rád.
0: To je docela jako hustý. Je pravda, on ty otcovské povinnosti, než zanedbával, to určitě ne, to nemůžeme v tomhle případě říct, ale přece jenom prostě hudebník jeho formátu, když je prostě takhle třeba půl roku někde po světě na turné, tak přece jenom ta rodina trošku strádá.
1: Jo, je to pochopitelný. Zrovna tu aktuální šňůru má naplánovanou až do konce roku. Vemte si, že do konce roku nebude doma. Takže já se mu vůbec nedivím. Podle němu to došlo ve chvíli, když byl doma naposledy, otevřel dveře, tam přiběhly ty jeho holčičky a ona ně: ahoj holky! A oni: dobrý den.
2: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
3: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz. Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatur. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
11: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
12: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
14: Hit Radio.
10: Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5 000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
14: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
10: Hit Radio North Music.
15: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Chandler, hit Radio North Music. Úterní padla, už bude mít také padla, protože nám se blíží 18. hodina.
1: To zase uteklo, neuvěřitelný. V 15 jsme to startovali a za 3 hodiny šmitec. Takže přátelé, loučí se s váma Kamil Bílský.
0: Káťa Haplová.
1: Díky moc, že jste s náma zase vysílali. Připomínáme, že WhatsApp 37 39 958, to je zlatý důl. Tam s náma můžete sdílet všechno a ještě za to rozdáváme prašule. No a zase zítra ve 3.
0: Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis se z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony stále nepolevují v oblasti Černáku, pokud jedete na Štěrboholi nebo v Kbelské ulici v oblasti kolem Hloubětína. Letenský tunel a jeho okolí a navíc aut se připravte i v centru metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Trenýrkárna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
5: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenýrkárna.cz.
6: Housebrand Café per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva.cz.

0: Pražák e-obuv ví.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko v letní sezóně posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, potvrdil šéf rezortu Petr Macenka.
6: Máme tady konzulární tým rychlého nasazení, který bude připraven právě pro případy nějakých krizí nebo třeba nějakých přírodních katastrof, požárů a tak dále, být okamžitě k dispozici a pomoct našim občanům v případě, že to budou potřebovat.
5: Čeští policisté budou opět sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a Bulharsku. Prezident Petr Pavel neslyšel žádné vysvětlení, ze kterého by bylo patrné, že řízení agendy lidských práv a protidrogové politiky na úřadu vlády nefungovalo a musí se měnit. Jde podle něj o více rezortní problematiku, která potřebuje koordinaci. Řekl to dnes při návštěvě Vysočiny. V Bílině na Teplicku otevřeli muzeum kyselky. Její výroba teď pokračuje v konkurzu. Nový majitel převezme provoz i s historickými dokumenty ke stáčení unikátního lázeňského pramenu. Měsíčně stočí této přírodně nasycené vody 400 000 kusů, zejména litrových láhví pro český a slovenský trh. Zápas Anglie s Chorvatskem otevře na fotbalové mistrovství světa program skupiny L. Před utkáním ožívají vzpomínky na vítězství Chorvatů nad Angličany 2-1 po prodloužení v semifinále šampionátu v roce 2018. Výkop je zítra večer v 10 hodin našeho času a hrát se bude v Dallasu.
3: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
5: Oblačno, zataženo, místy déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky. Ráno bude pak srážek ubývat, nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, přes den pod mrakem, přechodně i polojasno. A nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě 27.
7: Hodiny u nás ve studiu odbyly 18. Startuje hudební speciál Hit Radio Classic. Hrát vám budeme to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal s vámi. Dobrý den.

Hodně veselá muzika. Takhle parádně jsme otevřeli úterní hudební speciál Hit Radio Classic. Bruce Springsteen, zpěvák, skladatel, kytarista a jeden z nejvlivnějších autorů rockové hudební scény posledních 50 let. To byla písnička Glory Days, kterou jsme otevřeli to dnešní vydání hudebního speciálu, ve kterém až do 21. večerní budeme hrát to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku velká romantiárna Celine Dion, My Heart Will Go On. Vezme nás zpátky na Titanic. Teď každopádně Elvis, Little Less Conversation. Tak to je záležitost, která vám taky vlije krev do žil. Posloucháte Hit Radio. Satisfaction in me.

0: Celine Dion, My Heart Will Go On, velká romantika, kterou jsme slibovali. Takhle pokračuje úterní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. My jsme si připomněli 114 let od té katastrofy, kdy se Titanic potopil, a taky téměř 29 let od premiéry filmu, ve kterém se tahle píseň objevila. Mimochodem, za My Heart Will Go On v podstatě můžeme vděčit manželovi Celine Dion. A to proto, že Celine, když slyšela klavírní demo této skladby, tak jí ta píseň příliš neoslovila a vlastně vůbec ani nechtěla zpívat. Manžel jí každopádně přesvědčil k tomu, ať zkusí alespoň nějaké to demíčko. No a potom šel za samotným Cameronem, aby mu nabídl verzi, která nebyla orchestrální, jak si sám Cameron, režisér filmu Titanic, přál, ale právě taková ta popovější aranž, kterou jsme si teď hráli na Hit Radio. A udělalo dobře, že zvolil právě tuhle verzi, protože mimochodem píseň My Heart Will Go On získala Oscara za nejlepší filmovou skladbu. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic a pokračovat bude taky českými hity.
1: Ano, se stále končí, neúplatní ptáci jsou.
0: Tohle je Jan Zahra Hedl a taky Bára Vasiková. Tisíc men se jmenuje skladba, kterou pro vás máme připravenou.
1: Ano, se stále končí.
0: Taky Eminem nebo skupina Queen Another One's Bites the Dust. Tak to je hit, který uslyšíte už za chvilku na Hit Radio.
2: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.

0: Lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
3: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
5: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
6: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Zde nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se lhát. Záplavy minou, zbyde je

Na kontě jich má totiž mnoho, mnoho těch, který zaznamenali globální úspěch. A Vydoudný je určitě jedním z nich. Teď jsme ho hráli na Hit Rádiu. Podobně Eminema to vlastně byla velká pohodička, takové lážo, plážo, tempo. Protože pokud mezi fanoušky Eminema patříte, tak víte, že tu kadenci slov má opravdu neuvěřitelnou a jeho píseň Godzilla je dokonce v knize rekordů. Uznáno mu bylo 7,5 slova za sekundu, takže 225 slov za půl minuty. To je neuvěřitelný. Tak to je prosím Eminem, který něco takového zvládne. My pokračujeme dál v hudebním speciálu Hit Radio Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase, hrajeme to nejlepší, co jsme našli v našem hudebním archivu. Vybíráme pro vás jenom 80-ky, 90-ky a také hity raného milénia. A vracíme se zpátky v čase, jsme trošku nostalgičtí. No a připomínáme si singly, ke kterým možná máme nějaké osobní příběhy a vzpomínky. Něco se nám možná vybaví i při poslechu zpěvačky Sandry. Tohle je Maria Magdalena.

Let's party in this town. We'll go up.

Geyser se jmenoval hit, který jste poslouchali právě teď. Hit the floor. Tak to je parta, která za ním stojí. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Řízneme do kytar. A dáme si klasiku rockovou Love is a Strong. Už jste možná poznali Rolling Stones, i ti se objeví u nás v éteru. A to už za malý okamžik. Taky Nene Sherry, anebo Simon Collins do konce hodiny. Tohle pro vás dál budeme mít.

0: začíná přesně teď. Hit Rádio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Rádio. Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Kdo šetří, má za 3.
6: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
5: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
6: Zítra ušetříme.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
9: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
10: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
9: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
11: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
12: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
13: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
12: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Takhle na pohodu si hrajeme lehce před 19. hodinou. Simon Collins nás k ní dovedl Pride. Tak to je věc, kterou jsme připomněli v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, který bude pokračovat za chvíli.
1: Teď můžeš mít Hit Radio North Music i v kapse. Máme nový instagramový profil. Hit Radio podtržítko North Music. Hit Radio podtržítko North Music. Koukneš do zákulisí rádia, uvidíš nás při práci a potkáš nejlepší partu posluchačů. Skrz náš instagramový profil tě navíc dostaneme i na nejlepší akce a koncerty na severu Čech. Tak si nás najdi, dej follow a buď připravený na ty nejlepší soutěže. Hit Radio podtržítko North Music, protože nejlepší věci se nedějí jenom ve vysílání, ale taky na našem novém Instagramu. Hit Radio podtržítko North Music.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
3: Hey, it's Teddy Swims.
0: Jak jsem sliboval, tak plním, pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium. S vámi Michal Pospíchal, hezký večer.

Jestli tohle úterý nebylo úplně podle vašeho gusta, věřím, že tahle písnička to musela změnit. Return to Innocence a hudební projekt Enigma i po letech pořád skvělá záležitost. Tohle se asi neoposlouchá nikdy. Společně jsme otevřeli další hodinu hudebního speciálu Hit Radio Classic. V něm vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia a i ty příští minuty budou plné nostalgie. Tak třeba Farao, hitovka There's a Star, nebo Tina Turner, rodačka z Tennessee, která rozhodně patřila mezi nejvýraznější ženské hlasy všech dob a zakomponovat ho uměla snad do jakéhokoliv žánru. Na triku má třeba hitovku What's Love Got To Do With It. A tu vám na Hit Radio hrajeme právě teď.

0: Tohle je slibovaný projekt Farao. Německá dvojice, která největší boom své kariéry zažívala v letech 1994 až 1998. There's a Star jsme hráli na Hit Radio. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Je plný vzpomínek, nostalgie a hlavně těch největších časem prověřených hitů. Z další nabídky to budou třeba Sugar Babes s legendárním Round Round a o slovo se přihlásí i skupina Elan. Hrajeme jenom hity pro lepší náladu.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u Mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u Mostu.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
6: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahů hasičů,
7: policie, záchranářů i armády České republiky.
6: Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšední zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.

Tak jsme si trošku zavzpomínali. Královna bělých tenisek je hit, za kterým nestojí nikdo jiný než skupina Elán. Taky tohle jsme vám hráli na Hit Radio v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, který vám do uší dáváme každý všední den mezi 18. a 21. hodinou. Vybíráme pro vás to nejlepší z našeho hudebního archivu. Příští 3 minuty budou patřit ikoně z Německa. André Tenneberger, na hudební scéně známý jako ATB, jeden z mnoha, který trefil tu populární trance elektronickou éru na konci 90. a začátku milénia, a jeden z mála, který se opravdu globálně prosadil. You're Not Alone. To je věc, kterou do světa vypustil v roce 2002. Písnička se tehdy objevila na albu Dedicated a jde o cover původně britské skupiny Olive. Tak jdeme na to.

0: Life in the Northern Town, to zpívali Dream Academy, londýnská parta, která královala 80. Life in the Northern Town je mimochodem skladba, na které se jako producent podílel David Gilmour ze skupiny Pink Floyd. Text oslavuje britského písničkáře Nicka Drakea, komentuje úpadek průmyslových měst v severní Anglii a zmiňuje i atentát na Kennedyho. Prostě typická věc odrážící náladu doby. Pondělní večer trávíte s Hitrádiem, už za chvilku další hity, No Doubt nebo F.R. David. I takhle vám v příštích minutách budeme hrát.
1: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Housebrand Café per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
10: Já bych koupil rákosku.
11: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo.elektro.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
14: Zábava vlny tobogány.
15: Co vás čeká?
16: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
17: Plno tobogánů a skluzovek.
18: Tak všichni rychle do plavek.
19: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
20: Relax, drinky, animace.
21: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
22: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
13: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
23: Hit Radio.

0: Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu. Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
3: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Janíčka a Guru Josh Infinity na Hit Radio. Vlastním jménem Paul Walden, britský hudebník, DJ, producent. Na přelomu 80. a 90. let patřil k průkopníkům houseu jako žánru. Přitom se původně neviděl jako hudebník, ale jako zubař, vystudoval totiž stomatologii. No, můžeme být rádi, že profesi nakonec změnil. Jinak bychom tu totiž neměli jeden ze symbolů rané evropské taneční hudby, právě písničku Infinity, kterou jsme hráli. A která se mimochodem dočkala ještě dvou dalších zásadních verzí, Infinity 2008 a Infinity 2014. Ta z roku 2008 je zcela oficiálním remixem. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. O další hity se už za chvíli postará Bonnie Tyler nebo DJ Bob.
1: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu

0: Stand and Deliver, tohle je partička Enemy Dance. Už teď máte hudební speciál Hit Radio Classic, pomalu se blíží do finále. Do 21. nám moc času nezbývá, tak pojďme hlavně hrát. Samozřejmě dál to nejlepší z 80. 90. milénia, ať si přijdete na své. Do konce hodiny stihneme třeba ještě Depešáky, taky Roger Sanchez zazní v éteru Hit Radia. A nebo pozor, legendární Never Ending Story, to si nenechte ujít. Hezký večer přeji.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Hit Radio.

0: Už jdeme do finále a poslední tóny zní. Jo, Hit Radio Klasik dospělo ke svému dnešnímu konci. Pokračovat s tím nejlepším z 80., 90. a milenia budeme zase ve čtvrtek úderem 18. hodiny. Protože zítra je středa a ta patří vám. Playlist na Hit Radio budete diktovat vy. Vaše středa. Tak si objednejte, co máte rádi, buď u nás na webu, anebo zítra přímo v éteru. Mějte hezký večer s dalšími hity Hit Radia. Taylor Swift, Kabát, Mark Ember, to jsou interpreti, kteří jsou pro vás připraveni do příštích minut.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Léto není období v kalendáři. Léto je život. S námi startuje z nuly na 100 tento víkend. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.

Thank you.

Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Radio Nord Music.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.